0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Relaxáda.
1: Tak jdeme na to, přátelé. Pozor, je to tady Relaxáda s pořadovým číslem 1572. To nám to letí, ten čas. Je před námi, to znamená 60 minut, ve kterém vám představím žebříček 10 nejúspěšnějších hitparádových pecek, přesně tak, jak jste si je seřadili na www.radio-relax.cz. A protože minule vypadlo první místo, tak samozřejmě jsme měli 4 novinky a ty máme i dneska. V průběhu Relaxády vám vysvětlím, jak to jde, kdybyste to náhodou poslouchali dneska poprvé. Teď budeme rekapitulovat, abyste věděli, co tady vlastně minule bylo.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Takhle rekapitulaci uděláme jenom na první 3 místa z minule, aby jsme tady nestrávili spoustu času, ale třeba Jubel a Ocean House bych si klidně zahrál třeba celý. Uvidíme, jak to bude v téhleté dnešní. Na dvojce byl minule projekt Mikael a skladba s názvem Spolu. A minule, vlastně naposledy, tady byla zpěvačka, která dvakrát vyhrála Eurovision Song, tedy Loreen, Set Me Free. To už ale dneska neuslyšíte. Konec konců neuslyšíte taky 3 ze 4 novinek, jako loni se, teda loni, minule se moc nedařilo, takže, co nebude? A určitě nebudeme hrát dneska Meduzu společně s Khaledem Weekend. Co mě docela mrzí, nebude ani December 10. Faninky v tuto chvíli ronějí slzy, to je totiž boyband plný krasňů. A na třetím místě skladby, který neuslyšíme, a taky to není úplně jako špatný, Kaskáda, Utopia. To je takovýho něco na probuzení, jak já s oblibou říkám, trubky, trubky, tyče, tyče, ale jede to. Prázdně nám to konec konců patří, jak nějaký taneční party určitě taky. Tak, máme za sebou rekapitulačku, jak to dopadlo minule, to znamená i ty, co nepostoupili. Teď se pojďme podívat na tu desítku, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože to je asi to nejdůležitější. Vlastně tu hitparádu tvoříte vy z toho, co my vám nabízíme, pak se jukněte na web. Zahlasujete, příští týden to spočítáme a jdu se moc vepředu, já vím. Tak jdeme na desítku. Je docela zvláštní, že na 8. místě byla minule Mimi Web, to je zpěvačka, která zpívá písničku Ensign's Why, a je to docela sympatianda, až se skoro divím. Koukal jsem se na tom, co má za sebou, když jí bylo 15, tak jako pravidelně, pozor, jako to docela řehole, dojížděla několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, to znamená, má to vydřený. Tvrdí, že jako právě v tom vlaku napsala spoustu svých velkých písní. A pozor, taky důležitá informace je ta, že její všechny hity, které udělala zatím, minimálně tenhle jeden, se nejdřív rozšířil na TikToku, než ho začala hrát většina rádií. To se nám to trošičku jak se obrátilo, no. No, jdeme na devítku, tam bude Ray Dalton, věčný smolař, ten snad za těch 5 týdnů, protože dneska ho uslyšíme naposledy, nepostoupil dál než na 9. místo, ale držel se statečně. Navíc si myslím, že ta skladba Go That High je docela dobrá. Jdeme na to, ať to dneska rozjedeme.
0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak tohle byl dnes naposledy. Ray Dalton skončil při tom závěrečném účtování na 9. místě. Minule byl 10., předtím 9., předtím 10. On se furt prostě plácal někde v těch místech. Přitom je přijde tato ta skladba docela dobrá, škoda, že z toho neposlali trošičku vejš. Každopádně, teď je tady čas na novinku. Novinku od Jenny. Takhle, já jsem jí poslouchal dopředu. Mně se to jako úplně nelíbí, ale není to úplně můj šálek kávy. Navíc Jenny, já si teda osobně myslím, proč to dělá, jo. Jí se totiž říká Human Chanel a tuhle tu přezdívku získala díky tomu, že téměř cokoliv si oblékla, tak se během krátké doby vyprodalo. Jo? To znamená, že ty její příspěvky na sociálních sítích dokážou během několika minut ovlivnit prodeje modních značek po celém světě. A tady si myslím, že, jak se říká lidově, zakopaný pes, protože ona má obrovské publikum, to fakt jako hodně, je to prý dokonce K-popová ikona. No, tak uvidíte. Říkám, můj šálek kávy to není, ale asi to teďka frčí. Hned v zápětí po ní nastoupí dva pánové, Lukas a Steve. Na těch je mi sympatický to, že oni nejeli hned v muzice jako hned od začátku, ale pracovali v běžných zaměstnáních a hudba vlastně byla jenom koníček po večerech a navíc teda oni mají super vystoupení, já jsem to někde viděl na YouTubeku, oni docela často improvizují pořadí skladeb podle reakcí publika, jo, takže oni mají připravený playlist jako všichni, ale když vidí, že to prostě nějak jako nefunguje, nebo že se to rozjíždí, tak jedou podle toho. Tak, pojďme na to. Novinka a 8. místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Takhle nějak bych si představoval nástup na profi cestu, co se muziky týče. Ráno do rachoty, odpoledne ve tři odpíchnout a večer někam do klubu. Přesně tohle to byla cesta dvou chlápků, který si říkají Lukas a Steve. Minule to byla novinka, dneska 8. místo, All I Know. Uvidíme, jak se jim bude dařit, ale já si myslím, že k létu tahle ta písnička určitě patří. Jedeme dál, před námi je další novinka. Chlápek, který určitě znáte, z československé superstar, dokonce jí vyhrál, byl za nás v Eurovizi, říká si Adonis, píše se to trošičku jako jinak, Adonix, aby no tak jako, ono to odkazuje to umělecké jméno na řeckého Adonise, ale schválně, jako aby to bylo zajímavější, používá tenhle ten modernější zápis. Na druhou stranu, ke cti mu slouží to, že dělá autorskou muziku, má velmi originální kostýmy a ještě si myslím, že pro spoustu žen je to ten správný fešák. Takže Adonis a za chvilinku Cherry on your cake, už mi to tady voní těma třešněma a hned potom si dáme Chris Cross Amsterdam a spolu s nimi Luisa Sonza. Mimochodem Chris Cross Amsterdam tvoří dva bratři a jejich dlouholetý kamarád a znají se už od dětství, takže se znají asi opravdu hodně dobře. No a Luisa Sonza, ta pozor, začala natáčením hudebních videí a to prosím pěkně doma a dneska patří mezi nejstreamovanější brazilské zpěvačky. Docela by mě zajímalo, kolik jich je.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Chris Cross Amsterdam, spolu s nimi Luisa Sonza, taky Willy William, tak to je aktuálně 7. místo. Je zvláštní, že minule byli 6. Pozici trošičku vejš, nevím, co se děje, ale každopádně jsou tady 2. týden, no tak tam to ještě mají nárok. Pojďme dál, protože před námi je v tuto chvíli 6. a 5. místo bez novinky a na 6. místě, pozor, je kapela, která se chystá letos na nový album, já teda doufám, že bude dobrý, jmenuje se YouTube, mají za sebou už téměř 50 let, dali se dohromady na inzerát, to je taky zvláštní, jako chcete si založit kapelu, dejte si inzerát, vyvěste to někde ve škole a on se třeba někdo chytne. Každopádně irští YouTube jsou legendou, co si budeme povídat, co se týče hitparády Street of Dreams, to je taková ta ochutnávka z té desky, co by měla vyjít letos na podzim, je aktuálně na 6. místě, je tu 3. týden, jo, já si myslím, že by ještě mohli bokousíček vylézt nahoru. Tak to je 6. místo, na 5. to se mi taky líbí, tam je Slávek Fam a spolu s ním ještě Poli Garant. Mimochodem Slávek Fam, já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, ty brďo, to zní úplně stejně jako Adam Mišík. Nechci mu dělat reklamu, myslím si, že ani Slávek by nebyl úplně nadšenej. Každopádně, že to není Čech, to asi poznáte podle příjmení. On v těch svých rozhovorech, protože jsem se díval asi na 2 nebo na 3, mluví o tom, že chce jaksi propojovat různé kultury, tomu rozumím, a že hudba nemá žádný hranice. I tomu, jako jakž takž rozumím. Já jsem ho jednou viděl mimo pódium a pak jsem ho viděl na pódiu, to znamená v rámci nějakého vystoupení. Jako tam je sakra velký kontrast. Jo, ta energie tam prostě je. No, dost řečí, jdeme na 6. a 5. místo, nejdřív YouTube a pak Slávek Fam a Poli Garant, chci si být jistý, už za chvíli. Tak já si taky chci být jistý, že ještě ty 2 týdny využiju k tomu, že postoupí trochu vejš.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Tak myslím si, že tahle dvojka si může být naprosto 100% jistá, že ještě v tom dalším kole postoupí o něco výš. Aktuálně 5. místo Slávek Fama Poligarant. Chci si být jistý. Teď jdeme dál, protože před námi je další novinka a hned v zápětí 4. místo. Ta novinka tam mě docela dostala. Co se týče zpěvačky, je to trošku ostuda, já to vím. Victoria Monet, ona se píše Monet, ale čte se Monet, já jsem se díval asi na 3 rozhovory, tak už má za sebou relativně dost dlouhou kariéru. V roce 24 získala 3 ceny Grammy, teď vydává novou skladbu, která se jmenuje Reach Out, má připravený nový album Frequency of Love. Přiznám se upřímně, doteďka jsem o ní jako moc neslyšel. Co se dá dělat? Viděl jsem její rozhovory a to bylo... A teď se tam holky rozjeli, no prostě bylo to docela drsný. No a hned potom si dáme Just Ya se zpěvačkou Sam Harper, Just a Little. To je taky v své podstatě novinka.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

tak tohle je slušný hudební cvrkl, co si budeme povídat. Justy je DJka, taky producentka, pochází z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku a proto je mi hodně, hodně sympatická. Spojila se s britskou zpěvačkou Sam Harper, no a takhle jim to šlape. Já myslím, že se dostanou určitě ještě výš, protože jsou tady třetí týden, zase postoupili, jsou na čtvrtém místě, já myslím, že příště už to ta bedna 100% bude. A jdeme dál, před námi je čtvrtá novinka a na ní Marek Stracený. Toho teďka čeká docela velký koncert, skoro mu nezávidím při tomhle počasí, ale tak jako chce peníze, musí trpět, i když ona si moc netrpí. Každopádně jeho novinka se jmenuje, a to mě trošičku jako zarazilo, Obuj si mé boty. Asi bych se nepouštěl do nějakého rozebírání toho názvu. Teď jsem někde čet nedávno, čet jsem na něj takový názor z vícero úst, to asi bylo řečený, že Marek Stracený své písničky odříkává. Já jsem říkal, no tak jako proč ne, pokud to má úspěch, dostává ceny, jde mu to, má sympatický hlas, vypadá dobře, umí si najít čas pro fanoušky, no tak jako, a navíc to trvalo docela dlouho, než se stal nejúspěšnějším českým zpěvákem, takže si myslím, že si to rozhodně zaslouží. No a hned potom si dáme, já na to kouknu, Madonu. No tak to je kapitola sama pro sebe. I k tý tady spoustu mám věcí teda. Když přijela do New Yorku jako poprvé, jako na začátku hudební kariéry, tak prý měla $35 v kapse. Dneska to roče ani nepočítá.

hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Dancetary, a to je vlastně, jak to říct, taková podsta, úplně přímá podsta legendárnímu stejnojmennému klubu, kde právě Madonna začínala. Myslím si, že tam vznikaly, nebo tam zazněly možná poprvé všechny ty její nový nebo dobrý hitovky. Co si budeme povídat, Madonna vydává teďka v červenci vydala nový album Confessions 2. Tahle ta skladba, to je vlastně, jak to říct, první nebo druhý single, já nevím úplně přesně. To album jsem slyšel už několikrát, není úplně špatný, doporučuji, ale je to prostě klasická Madonna. Ona neexperimentuje, prostě jede si to svoje, protože ví, že to zabírá, a její turné, to je prostě kasička na prachy, co si budem povídat. Jestli jste někdy viděli její koncert, tak zase na druhou stranu musím říct, že ona za ty peníze jako dokáže udělat pořádnou show. Já jsem v životě viděl jenom jeden její koncert, byl jsem na něm v Berlíně, ale jako nemělo to chybu. Fakt ne, jestli budete mít někdy šanci, ještě teď, když teď už je starší, už to asi nebude ono, ale jestli budete mít šanci, běžte se podívat, když pop, tak jedině s Madonou.

0: Pomalu, ale jistě se blížíme na konec dnešní relaxády, která má pořadové číslo 1572. Já si tak jako uvědomuju, že já jsem vlastně ani neříkal, jak ji můžete znovu poskládat. Stačí se mrknout na naše webovky www.radio-relax.cz, tam nahoře najdete takovou lištičku a v té lištičce uvidíte nápis relaxáda, teda doufám, když si to tak bylo. A když to rozkliknete, tak se vám rozbalí celá relaxáda, to znamená ta dnešní, a tam vlastně můžete hlasovat a posouvat všechny ty skladby nahoru, dolů, protože nám dvě skladby vypadnou, tak dvě novinky se do té hitparády 100% dostanou. No prostě je to jenom a jenom na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Teď ale jdeme rekapitulovat ze čtyř novinek, ze kterých budete vybírat. Tohle byla ta úplně první, Jenny, Less Than A Lover. Tak sválně, jestli se vám líbí, já jsem z toho moc nadšený nebyl, ale většinou to bývá, takže když mě se něco až tak moc nelíbí, tak to u vás má obrovský úspěch. Tak čekám. Já už jsem to myslím, že někde říkal, že jsem, když jsem tuhle tu písničku slyšel poprvé, tak jsem ani netušil. Většinou zrovna jeho styl poznám, ale že tohle to je Adonis a Cherry on Your Cake, to znamená jeho novinka, to jsem fakt neviděl. Prostě máme tu třešňovou vůni a jedeme dál. Victoria Mone. Ale to je zase taková muzika, která mě trošičku jako nechává úplně chladným. Každopádně Victoria Monet a Reach Out je vlastně, jak to říct, ochutnávka z jejího připraveného alba, které 100% vyjde ještě letos v létě.
2: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Můžeš se v nich projít a snad nebudeš bludit.
0: To by mě docela zajímalo, já si myslím, že tyhle ty dohady asi budou hodně častý. Kolikátky má Marek ztracený nohy, jestli by mi ty jeho boty byly nebo ne. Každopádně mu držím palce na koncert, no a jedeme na rekapitulaci.
1: Relaxáda.
3: Rekapitulace.
1: Rekapitulace.
0: Mimi Web, Ants and Y, jako zatím se stále drží na spodku hitparády, stejně jako Ray Dalton, ten ale dnes

Já jsem mu chlapovi tolik přál, aby se dostal aspoň do té první pětky, protože jako mě ta skladba přijde hrozně sympatická. Go the Die, 5 týdnů, střídal to 10, 9, 9, 10, 10, 9, no a tak dále. To tahle dvojka, Lukas a Steve, ty odstartovali minule jako novinkový a už dneska byli 8. To znamená, mají našlápnuto, že by se eventuálně mohli podívat trošičku výš. Uvidíme. Třeba na 7. Tam jsou Criss Cross Amsterdam, to jsou 3 kámoši a spolu s nimi je Luisa Sonza.

Na nějakou takovou tu letní party si tuhle tu muziku dokážu docela dobře představit a myslím si, že u toho bude asi hodně veselo. Teď jdeme k takové té seriózní muzice, by se dalo říct. Na šestém místě, minule sedmý, irští, U2, Street of Dreams, třetí týden.

Ovšem pozor, teď mega postup a tím si chci být jistý. Z 9. místa na 5. Slávek Fam a Poli Garant. Chci si být jistý. Na 6. Justy a Sam Harper Just a Little.

Škoda, že dneska není nějaká taneční party, protože tohle by byla docela ideální rozjezdovka. No nic, pojďme na trojku, protože to je kandidátka na stupně vítězů. Oni ne, že by tam teda nebyla teď, ale půjde určitě vejš. Madonna, Danceteria. Na dvojce, no, to je první dneska vypadnuvší dvojka, která se říká Jubala Ocean House. Dneska jste ji slyšeli naposledy, tak si ještě naposledy poslechněte ten kousek.

0: No, protože nemáme moc času, tak jdeme rovnou na první místo. Na prvním místě se konečně dočkal poslední týden svého účinkování projekt, který se jmenuje Michael. Za ním se skrývá Michael Foret a skladba s názvem Spolu bojovali, nebo spíš takhle bojoval, až to vybojoval nahoru. Dneska uslyšíme naposledy a budeme mu držet pěstí, ať se mu daří. Jedeme na to. První místo, Michael Spolu.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 12. srpna.
0: Tento den roku 1851 si nechal Isaac Singer patentovat šicí stroj. O 14 let později byla při operaci poprvé použita dezinfekce. Za dalších pár let, roku 1877, vynalezl Thomas Edison první zařízení, na které se dal nahrávat zvuk. 12. srpna 1949 se ve skotském Glasgow narodil kytarista a zpěvák Mark Knopfler ze skupiny Dire Straits. Roku 1922 se narodil československý komunistický politik Milouš Jakeš.
2: No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní. Každý rok.
0: V roce 1968 spatřil světlo světa Paul Tucker, to je ten bílý z dnes už neexistujících Lighthouse Family. O 10 let později byl v Praze uveden do provozu druhý úsek metra, trasa A. Tento den v roce 1982 filmový svět také přišel o amerického herce jménem Henry Fonda. Bylo mu 77 let. Roku 1969 se narodila zpěvačka a skladatelka Tanita Tikaram. Přišla na svět v Německu. 1881, to je rok, kdy 12. srpna vyhořelo Národní divadlo. Celonárodní sbírka tehdy vynesla přes milion zlatých. Roku 1953 se Anne Davidson stala první ženou, která sama přeplula Atlantik. Ve stejný rok Sovětský svaz provedl první pokusný výbuch vodíkové bomby. Ročník 1954 je slavný kytarista Pat Metheny. O 5 let mladší je písničkářka Susan Vega. Roku 1975 se narodil bratr herce Bena Afflecka Casey. O 4 roky dříve přišel na svět budoucí tenisový šampion Pete Sampras. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Přesně na vteřinu 6.00.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Středa 12. srpna bude jasná. Dnes nás čeká bezoblačný den, letní teploty 28 stupňů Celsia, takhle bych to nechal, až na těch 30 bych to nevyháněl nějak vysoko. Dneska je ale i tak, když je 28 stupňů podle předpovědi nejstudenější den v tomto týdnu, protože zase zítra a pozítří už se má oteplovat, ale to k letu zkrátka patří, takže nádhera. A pokud se budete brát, tak zřejmě pravděpodobně ta bílá bude slušet. Marek Ztracený, připomínka toho, že ten koncert se povede.

ta bílá svatební, ta ti sluší. Marek Ztracený má pro nás písničku a já se dívám, jak to vypadá, když svítí sluníčko. Dneska to sluníčko bude hrát roli v našem ranním vysílání, v tom večerním. Takže když dopadá sluníčko na fasádu, teď možná přemýšlíte, jestli si uděláte na domě fasádu bílou, světlou, anebo nějakou moderní černou. Jaký je rozdíl porovnání teplot na slunci? Tak pozor, když zvolíte bílou fasádu, povrchová teplota, když na ní dopadá na tu fasádu sluníčko, dosahuje přibližně 35 až 40 stupňů Celsia, protože bílá odráží ty paprsky zpět. Černá, tmavá fasáda má povrchovou teplotu 70 stupňů i víc, takže rozdíl na přímém slunci teplot je 30 až 35 stupňů Celsia. Takže to je otázka, co zvolit. V zimě by se to hodilo, že bude ta fasáda se ohřívat, v létě je v tom horko, takže byste potřebovali klimatizaci. Neuvěřitelný, jak je velký rozdíl, když máte bílou a nebo černou.

0: DJ Bobo na relaxu, právě teď 6 hodin 17,5 minuty. Právě teď jsem oběhl s teploměrem kraj a zjistil, jak to vypadá s aktuální teplotou. Odpoledne by mělo být nějakých 28, ale teď po ránu, pokud jedete někde údolíčkem, navíc ještě kolem rybníka, kde se zvedá nějaká pára, tak je 6 stupňů Celsia. No a ve městech, tam už je to ohřátější, ten vzduch teplejší, tak například v Praze v tuto chvíli 11 stupňů.
1: Relax Radio.
2: Léto s relaxem.
1: Léto s relaxem.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kapsy.

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Sledujeme dálnice, příjezd do Prahy, jak to vypadá. Nejvíc si počkáte v tuto chvíli pravděpodobně na D7 na příjezdu do Prahy kolem letiště. Čekací doba nebo ta popojížděcí je zhruba 4 minuty. To je teď nejvytíženější, trošku housné i u Jenče doprava na Karlovarce, ale jinak ty ostatní příjezdy D8, D1, D5 anebo příjezd od Hradce Králové úplně v pohodě. Takže nejvytíženější i v posledních dnech je příjezd po D7 kolem letiště.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin, 30 minut.
1: Relax Radio.
0: A přesně o půl sedmé předpověď na dnešní krásnou středu 12. srpna, krásnou podle předpovědi. Dnes bude bezoblačný letní den s teplotou 28 stupňů Celsia, takže to je maximálka a my budeme teď romantičtí se skupinou opět.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze opatrně projíždějte v Záběhlicích ulicí Práčská, kde před 16:00 raní chytla dodávka. Hořela dodávka, takže teď tam probíhají odklízecí práce na místě, ještě by měli být hasiči. Tak zvolněte v Záběhlicích a šťastnou cestu, dobře dojeďte.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: U nás Ale rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: v České republice a nejvyšší rekord, který Španělsko má od té doby, co se měří, je téměř 50 stupňů Celsia. 47,6 bylo naměřeno 14. srpna v roce 2021, takže za dva dny se má Španělsko na co těšit. Bylo to v provincii Córdoba a bylo to v roce 2021. Dneska nás čeká krásné zatmění slunce, zhruba 85%, ale až kolem 8 hodiny večer. Do té doby nám to sluníčko bude ohřávat tu krásnou zeměkouli, tu naši Českou republiku, protože teplota je samozřejmě všude jiná, podle toho, kde se pohybujete. A koukám, jaké jsou rozdíly, protože dneska po ránu bylo 6 stupňů a odpoledne má být 28 ve stínu. Samozřejmě na sluníčku bude ještě víc. Takže ten rozdíl oproti ránu a k večeru je 22 stupňů. To si člověk musí rozmyslet, pokud jdete na dlouhou túru, co si vzít na sebe. Ale jinak nejvyšší rozdíly mezi ranní a odpolední teplotou vzduchu v České republice nastávají hlavně na jaře v dubnu a v květnu, anebo i na začátku podzimu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Rychlá informace z Kladna. Dopravní nehoda se zraněním se stala v Kladně, v ulici Kralupská, to je směrem Dubí mezi Libušíns, nebo mezi ulicí Libušina a Vrapická. V Dubí, dejte pozor, je to nehoda se zraněním.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Kladně v ulici Kralupská na ukřižovatky Dubská a Kralupská se stala dopravní nehoda, je to u újezda a je to nehoda se zraněním, jeďte opatrně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin, 1 a půl minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude bezoblačný den a s letními teplotami okolo 28 stupňů Celsia v maximu. Už za chvilku budete soutěžit společně s námi, pokud chcete o 2 vstupenky na Valník, na tenhle ten festiák, velikanánský slánský open air festival Valník, který bude 21. 22. srpna v letním kině ve Slaném, ale taky v této hodině lehce přitvrdíme. Jsou tady Linkin Park.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat na silnice. Dopravní nehoda se šetří v Praze, řeší právě teď. Nehoda osobního auta a motorky v ulici Ústecká. Na místě by ještě pořád měly být složky integrovaného záchranného systému a zhruba až do 8:30 do 8:30. V Kladně se stala dopravní nehoda, došlo k dopravní nehodě se zraněním v ulici Kralupská a je to vlastně u křižovatky Dubská a Kralupská mezi Libušinou a Vrapickou, takže počítejte se zdržením, jeďte opatrně a linka řidičů je tady pro vás, číslo, na kterou můžete telefonovat nebo poslat SMSku a nebo taky WhatsApp zprávu 606 736 736.
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: and More, 90. léta. Teď je přesně 7 hodin 15 minut. Máme středu 12. srpna a co všechno se ještě může přihodit o prázdninách, jaký je program prázdninových akcí, můžete vidět na našem webu radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všichni.

Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Já jsem se taky dneska ráno aktuálně proměnil ve hvězdáře, úplně náhodou to vyšlo, že jsem natočil v 5.48 svítání ze studia Rádia Relax směrem na východ v 5.48, zhruba minutkové video najdete na Facebooku Relax Radio a jsem zvědavý, jaké bude dnes stmívání ve 20.10, takže během jedné minuty je vidět svítání a taky zároveň to, jak se země rychle otáčí, protože je to fičák, země kolem své osy na rovníku se otáčí rychlostí zhruba 1670 km za hodinu. V našich končinách kolem 50. rovnoběžky je to 1044 km za hodinu. A na severním a jižním polu je rychlost nulová, protože tam leží osa otáčení a jedna celá otočka kolem osy trvá samozřejmě 24 hodin plus minus nějaká vteřina. Navíc letíme vesmírem, nesmírnou rychlostí kolem slunce a to je 107 000 km za hodinu. Ani nám to nepřijde, vlastně nám ani vlasy nevlají. A to takhle frčíme tím vesmírem. Dnešní zatmění slunce můžeme sledovat zhruba v Praze v Kladně od 19 hodin 19 minut a vrchol bude okolo 20. hodiny a 11. minuty. No a potom, když si užijeme stmívání zatmění slunce, tak jakmile se setmí spát, nepůjdeme samozřejmě, protože dnes taky vrcholí padání hvězd Perseidu a když vidíte padat hvězdu, tak si můžeme něco přát a těch hvězd, těch přání dnes večer bude opravdu hodně.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
2: Počasí. Časí.
0: Středa 12. srpna bude nádherně letní. Dnes nás čeká bezoblačný den a letní teplota 28 stupňů Celsia.
3: Větor nás už kam si zavěje.
0: Větor asi nebude. Větor bude asi jenom v písničce. Adam Ďurica na vlnách Rádia Relax.
1: Prázdniny s relaxem.

Adam Ďurica zo Slovenska na relaxu právě teď a já se dívám na Slovensko, jakou tam měli rychlost tehdy vlastně v Československu toho větru, o kterém zpívá Adam Ďurica. Na Sněžce fouká nejvíc, ale je to nic proti tomu, co mají v Tatrách. Nejsilnější vítr v historii Československa byl 29. listopadu v roce 1965, bylo to na Skalnatém plesu právě ve Vysokých Tatrách a tam byla změřená rychlost 283 km za hodinu. Tak to je fičák, tomu říkám fičák, 283 km za hodinu. My jsme měli rekordík, nebo máme, na Sněžce a to byl tuším, že orkán Kirill a to máme pouhých 216 km za hodinu. Zdravíme na Slovensko!

0: Co všechno se přihodilo v minulosti 12. srpna, napoví kalendárium, ale ještě předtím já tady mám jeden datum, jednu událost, a to 12. srpna 1978. V tento den byl otevřen první úsek linky A pražského metra ze stanice Davidská na náměstí Míru. Pokud právě teďka jdete do metra, tak si užijte dnešní jízdu.
1: Ukončete prosím
2: vstup
1: a nástup, dveře se
2: zavírají. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.
3: Dnes je 12. srpna.
2: Tento den roku 1851 si nechal Isaac Singer patentovat šicí stroj. O 14 let později byla při operaci poprvé použita dezinfekce. Za dalších pár let, roku 1877, vynalezl Thomas Edison první zařízení, na které se dal nahrávat zvuk. 12. srpna 1949 se ve skotském Glasgow narodil kytarista a zpěvák Mark Knopfler ze skupiny Dire Straits. Roku 1922 se narodil československý komunistický politik Milouš Jakeš.
4: No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní. Každý rok.
2: V roce 1968 spatřil světlo světa Paul Tucker, to je ten bílý z dnes už neexistujících Lighthouse Family. O 10 let později byl v Praze uveden do provozu druhý úsek metra, trasa A. Tento den v roce 1982 filmový svět také přišel o amerického herce jménem Henry Fonda. Bylo mu 77 let. Roku 1969 se narodila zpěvačka a skladatelka Tanita Tikaram. Přišla na svět v Německu. 1881, to je rok, kdy 12. srpna vyhořelo Národní divadlo. Celonárodní sbírka tehdy vynesla přes milion zlatých. Roku 1953 se Anne Davidson stala první ženou, která sama přeplula Atlantik. Ve stejný rok Sovětský svaz provedl první pokusný výbuch vodíkové bomby. Ročník 1954 je slavný kytarista Pat Metheny. O 5 let mladší je písničkářka Susan Vega. Roku 1975 se narodil bratr herce Bena Afflecka Casey. O 4 roky dříve přišel na svět budoucí tenisový šampion Pete Sampras. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Následující dopravní servis je hlavně z Prahy. Postojíte si na D7, zhruba 10-minutové zdržení je od Středokluk směrem na Prahu k letišti. Dále máme hlášeny dopravní nehody. Těch se stalo v Praze několik. Ulice Kukulova, kousek od Motola, osobní auto a dodávka. Směrem od Smíchova k Barandovskému mostu je nehoda v ulici Dobříšská, srážka dvou osobních aut, a taky u jižní spojky u nájezdu na jižní spojku se srazila dvě osobní auta v ulici v Podzámčí.

0: Okladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin.
1: V Česku bude dnes v podvečer možné sledovat částečné zatmění slunce a sucho komplikuje život i vodákům. Máme pro vás zprávy. Hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Kvůli mimořádnému suchu probíhá každodenní intenzivní zálivka stromů a další zeleně po celém Mělníku. Celkem zahrnuje více než 1000 stromů, ale také záhony, stromové místy, kruhové objezdy a další výsadby. Práce jsou každé ráno koordinovány a stav zeleně je pravidelně sledován. Současné sucho je mimořádné a u některých stromů se navíc mohou projevovat nemoci nebo další negativní vlivy. Cílem intenzivní péče je případné ztráty minimalizovat. Středočeští hygienici provedli v polovině prázdnin na dětských táborech již 95 kontrol. V čem organizátoři nejvíce chybovali, nám řekne mluvčí hygieny Dana Šalamunová.
3: V polovině prázdnin máme ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 268 dětských letních rekreací, kterých se účastní přes 22 tisíc dětí. Oproti loňskému roku to ale znamená pokles. Dosud jsme provedli 95 kontrol a zjistili při nich celkem 23 závad. Závady spočívaly především v zásobování akce pitnou vodou, neprovádění řádného úklidu nebo ve stravování.
1: Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je situace horší. S opatrností je sjízdná Dolní Jizera a Berounka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice nebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny. Stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labe s Ústí nad Labem do Německa.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Šivínského. Lyonu i nadále chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc.
2: Relax Radio. Časí.
1: Meteorologové pro dnešní den předpovídají jasnou oblohu, teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
4: 12. srpen, Kamčo, je taky Mezinárodní den mládeže.
1: Mm-hmm.
4: Za chvilku k tomu bude soutěžní otázka,
1: ano.
4: Takže se tě musím zeptat. Co popřeješ dnešní mládeži?
1: Nebo co bych jim popřála?
4: Ne, co popřeješ, co jí vzkážeš?
1: Aby si víc věřili. Určitě mně přijde, že jako ta dnešní mládež si málo věří, že toho dokážou mnohem víc, než si myslí. A aby občas zkusili odhodit ten telefon, jo? Ono jako moc vám toho nepřinese a zkusit se zaměřit na ten reálný život trošičku.
4: Říká Kamča. Otec Fura by to neřekl líp. Tady je Justin Timberlake a za chvilku soutěž.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Máme MDŽ, slavíme Mezinárodní den žen. MDD, Mezinárodní den dětí. A taky MDM, to není Mezinárodní den mužů, ale Mezinárodní den mládeže a ten je právě dnes, 12. srpna. Už jsme to nakousli trošku, tohleto téma ve zprávách s Kamčou, takže soutěžní otázka zní, využiju toho, že dnes Mezinárodní den mládeže, abychom tu mládež pozdravili. Pokud se cítíte být mládeží, taky můžete napsat svým vrstevníkům SMS-ku na číslo 606 736 736, co byste vzkázali dnešní mládeži. Pište, máme na to 20 minut, zhruba do 8 hodin 30 minut a jednu z těch zpráv odměním dvěma vstupenkami na Valník na Slánský Open Air Festival, který bude v Letním kině ve Slaném 21. a 22. srpna. Co vzkážete dnešní mládeži?
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: pak by asi dnešní mládeži vzkázal tenhle ten zpěvák Michael Jackson. Do 8 hodin 30 minut ještě 10 minut můžete poslat SMSku k dnešnímu Mezinárodnímu dni mládeže, co byste vzkázali dnešní mládeži, a můžete získat dvě vstupenky na hudební festival Valník, který bude ve Slaném v letním kině 21. 22. srpna. Koukám na vaše SMSky, Franta z Rakovníka píše, aby být sportovala mládež, Blanka, myslím, že by dnešní mládež měla víc číst, anebo Hedvika, mladým bych vzkázala, ať co nejvíc cestují a poznávají život a svět, než budou chodit do práce a starat se o své děti, kdy toho času bude potom mnohem méně.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc než si myslíte.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.

Dnešní ráno bylo mrazivé, i když bude odpoledne 28 stupňů Celsia. Já cestou do práce naměřil 6 stupňů Celsia, ale v Karlovarském, Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji dnes mrzlo. Mrzlo samozřejmě ve vyšší nadmořské výšce od 800 metrů nad mořem, ale třeba Jelení v Krušných horách, tam naměřili minus 2,8 stupně Celsia, nebo v Libereckém kraji Jizerka a Rašeliniště minus 2,2. Takže takhle mrazivé bylo dnešní ráno, krásný sluneční den, a jak bude pokračovat? No, se zatměním slunce a ještě potom budou padat Perseidy. Informace k tomu najdete i na našem Facebooku Relax Radio.

0: Mezinárodní den mládeže je dnes, co vzkáže mládeži posluchačka Simona Skladná. Já tě zdravím, přeju hezký den, ahoj.
1: Ahoj, taky vás zdravím všichni.
0: Jsi ještě mládež?
1: Duchem určitě.
0: Duchem s duchem. A teď, co jim popřeješ ty, těm mladým, dnes?
1: Určitě, aby se nebáli zkusit cokoliv. Život je moc krátký a aby nepodcenili přípravu.
0: To znamená co, nepodcenit přípravu?
1: Aby trošičku mysleli na budoucnost, když vím, že v tom věku je to těžký.
0: Myslíš finančně, nebo učit se jazyky, nebo?
1: Spíš to učit se jazyky a právě zkoušet nějakou tu svoji praxi a něčem být dobrý.
0: Dobře, tak já ti za to dám, za ty tvoje rady, dvě vstupenky na Slánský Open Air Festival Valník 21-22 srpen v letním kině ve Slaném. Byla jsi tam někdy na Valníku?
1: Ještě právě nebyla, takže se moc těším.
0: Ale v letním kině jsi byla ve Slaném?
1: Ano, tam už ano.
0: Na jakou kapelu?
1: Totální nasazení.
0: No tak to si myslím, že tam bude určitě.
1: No, jsou tam právě.
0: A spousta dalších kapel. Takže si to užij, vydrž mi na telefonu a přeju krásné léto.
1: Děkuju, mám taky.
0: Ahoj.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění má pro nás Magda z Rakovníka.
3: Ahoj, relaxáci, kdo teď právě jedete ze Podrynholce směrem na Stochov, na odbočky na Vašírov, pozor, je tam daný omezení na 50 a 30 práce na silnici, ale ty práce na silnici se skutečně konají až za odbočkou na Vašírov, tak to tam nerozpalte, ať tam do nich nenajedete, kluci nejsou ani moc označený, tak opravdu opatrně, je to tam docela takový divoký, kdo to tam zná, je tam pěkná rovinka, všichni to tam rádi pálí, tak opravdu, ať je tam nikdo nesejmete. Kolečkama dolů, hlavně dojeďte tam, kam potřebujete.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Zpěvačka Whitney Houston přesně v 9 na Relaxu.
1: Kraje řeší financování silnic a střední škola ze seriálu Beverly Hills 920 má potíže. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Porota soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2026 navštívila Slaný. Během návštěvy si prohlédla 4 projekty, které město do letošního ročníku soutěže přihlásilo. Jedná se o topolovku, skatepark, školní jídelnu a zázemí atletického stadionu. Projekty v posledních letech významně přispěly k rozvoji města. Hlasovat je možné do 21. září. Současná vláda se rozhodla, že neposkytne krajům v letošním roce žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jak na situaci bude reagovat Středočeský kraj, jsme se zeptali radního pro silniční dopravu Josefa Pátka.
3: Ve Středočeském kraji se staráme o bezmála 8700 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a často jde o velmi frekventované úseky. Některé naše komunikace dokonce propojují páteřní tahy. Přesto se ukázalo, že tahle součást dopravní infrastruktury zůstává pro vládu mimo její zájem a pozornost. Pro nás budou chybějící peníze ze SFDI znamenat další tlak na krajský rozpočet a ve výsledku na tenhle krok doplatí hlavně ti, kteří po krajských cestách jezdí. Navíc hrozí, že nedokážeme obnovit naši silniční síť tak, jak potřebujeme. Je nezbytné proto otevřít debatu o spravedlivém systému financování krajských komunikací.
1: Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Uvedli to jejich zástupci na tiskové konferenci. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladu kolaboval. Kalifornská střední škola, kde se natáčely některé scény seriálu Beverly Hills 920, má potíže. Jednak ji ubývá studentů, jednak se potýká s růstem nákladů. Trend postupného poklesu počtu studentů se nepodařilo zvrátit ani prostřednictvím vyhledávaných specializovaných programů zaměřených na scénické umění a hudbu. Suterén jedné z budov se při dešti zaplavuje, zatímco projekt modernizace zhruba za 400 milionů dolarů nabírá zpoždění.
2: Sport.
1: Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehrál Jihlavu 3-0 a Sparta zdolala jiného zástupce druhé nejvyšší soutěže, Litoměřice 4-2. Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne bude slunečné, teploty se aktuálně pohybují kolem 17 stupňů. Během dne vystoupají až na 28 stupňů Celsia.
0: A pak v závěru dne uvidíme zatmění. Slunce, budeš se koukat?
1: Asi ne.
0: Jak to?
1: Já vždycky jako, já to vždycky prošvihnu.
0: 8 hodin, jasně,
1: no, to vždycky prošvihnu, no, ano.
0: A na hvězdárně jsi byla kdy naposledy, na které?
1: Tam jsem nikdy nebyla.
0: Nikdy
1: ale
0: na
1: vím, že ty určitě chodíš na hvězdárny, ty máš rád hvězdy.
0: No, já jsem dlouho nebyl, ale celé mládí jsem chodil do přírodoví jedno astronomického kroužku, takže jsem byl na hvězdárně každý týden.
1: Ale to už je nějaká doba, ne, trošku?
0: No je to, no to pár let, no, ale jako já jsem pořád mladý, mám se dobře. Zpívají činasky teda. Tak si jdem zatancovat.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax.

0: Krásné středeční dopoledne vám přeje Jarka Poláková. Jsem moc ráda, že jste si dneska naladili rádio a posloucháte právě můj drive. Dneska se trošku podíváme do našich skříní, sklepů, půd a krabic, které raději třeba někteří z nás už neotvíráme, protože moje dnešní otázka zní, co doma schováváte už roky a pořád si říkáte, tohle se jednou bude hodit. Já se přiznám, já jsem taková ta matka, která schovává oblečení po dětech, a ne proto, že bych třeba čekala, že jednou budu mít ještě další, ale říkám si pro vnoučata, že jo, některé ty kousky by jim dneska byly mým klukům tak maximálně na jednu ruku, ale ty vnoučata by to mohly přivítat. Takže mám doma krabice s malými mikinami, tričky, další kousky a představuju si, jak je jednou slavnostně vytáhnu a řeknu, podívej, tohle to nosil tvůj tatínek, no a moje budoucí snacha se možná podívá na mě a pak na tu 20 let starou mikinu a řekne, jako děkuju moc krát, ale tohle to už se fakt jako dávno nenosí, to je prostě out. Já to prostě jednoduše vyhodit neumím, je v tom kus vzpomínek a člověk má pocit, že si s těmi věcmi schovává i kousek té doby, kdy byly děti malé. Tak co vy? Co doma schováváte už roky? Je to oblečení, hračky, dopisy, nádobí nebo třeba, já nevím, legendární krabice kabelů? Tak mi zkuste napsat 606-736-736.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Pojďme se vrátit do roku 2001, kdy vznikla úžasná pecka, protože čtyři výrazné ženy tehdejší hudební scény, mezi které patřila Christina Aguilera, Lil Kim, Mia a Pink, spojily síly a vznikla neuvěřitelná verze písně Lady Marmalade. Písnička zazněla ve filmu Moulin Rouge a stala se jedním z největších hitů začátku nového tisíciletí. Každopádně si můžeme dát i takovou lekci francouzštiny, že? Protože tam se v refrému zpívá co? Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? Jestli pak víte, co to znamená, dávejte si bacha na to, co říkáte ve Francii. Vy mi můžete psát, jestli to víte, na 606-736-736 význam této věty z této písničky, která přichází právě teď. Lady Marmalade.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

Madonna, Dance Eteria. Druhé místo. Jubel, Ocean House.

0: hlídka.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Ano, jsou tu dálniční informace. Kolonu nám hlásíte na D7, která se začíná tvořit od 4. kilometru ve směru na Prahu. Počkáte si tam už zhruba 10 minut. No a nehodu nám hlásíte na okruhu zhruba 23. kilometr ve směru na D1. Tady už si postojíte o něco déle, zhruba 10 minut. Takže nohou z plynu a jezděte opatrně.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

Jirkou jsem se vás ptala, jestli pak víte, co znamená věta právě z písničky Lidin Marmelád, kterou zaspívala Christina Aguilera a spol. Voulez vous coucher avec moi, c'est soi. A Šárka, naše posluchačka, se nám přiznala a píše, hezké odpoledne, dopoledne, pardon, to vím asi od svých 23 let, kdy jsem si to prospivovala a kolega, který uměl francouzsky, mě upozornil, že možná není úplně vhodné zvát kolem jdoucí do postele. Šárko, to je, většinou to tak bývá. Člověk si zpívá v práci, já to znám, jo. Znám mu větu voulez vous coucher avec moi, c'est soi, připadá si světově, francouzsky, protože francouzština je krásný, jako elegantní jazyk, že. No a pak zjistí, že celou dobu vlastně pokládá poměrně konkrétní nabídku. Takže ano, volně řečeno, chcete se se mnou dnes večer vyspat, nebo chcete se mnou dnes večer spát. A myslím, že od téhle z té chvíli, co jsme si tuto větu krásně přeložili, budeme zpívat na veřejnosti trošku opatrněji. Hlavně doporučuji třeba v MHD tohle to vůbec raději nespívat.

0: a psičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Takže jo, vracíme se zpátky k našemu tématu, co doma schováváte celé roky, a Magda ze Stochova píše: Ahoj, já mám od první třídy schovaný památník s podpisy a dokonce i od třídní učitelky. Je pravda, Magdo, že tohle se tenkrát docela dost nosilo. Památník měl snad každý, já si pamatuju na ten svůj. Dostala jsem ho k narozeninám, myslím, že někdy na prvním stupni. No a pak začalo takové to velké kolečko: napiš mi něco na domátníku, no, obrázek, písničku, básničku. A na úvodní stránku, to si pamatuju úplně doslova, se tam psalo: můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat, památník to nemá rád. To už je taková trošku dneska historická hláška. Nejlepší bylo, když tam někdo kromě básničky právě zvládl i něco hezkého nakreslit. Bohužel dneska vůbec netuším, kam se ten můj památník zatoulil, což mě docela mrzí, protože dnes bych si moc ráda přečetla, co mi tam spolužáci a učitelé tehdy psali. A vlastně mě tak trošku napadá, dělají se dneska jako ještě ty památníky pro děti, jestli děti to vůbec nosí. Já jsem se s tím ve škole nesetkala, ale mám pocit, že tahle tradice už trošičku zmizela. Dneska by tam možná bylo napsáno: napíšeš mi do památníku, ale maximálně na Instagram anebo na Facebook. Stejně tak můžete se podívat na náš Instagram a Facebook, co nového se tam děje. No a teď už Backstreet Boys, krásná balada.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Jsou 2:50 a to je čas dát si zprávy.
1: Na berounské silnice vyrazil krasobus a na několika místech v Česku ráno mrzlo. Přejeme vám hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Turisté na Berounsku mají letos poprvé možnost, jak si naplánovat letní výlet přesně podle svých sil. Regionem totiž projíždí nová turistická linka Pražské integrované dopravy s číslem 878, známá jako krasobus. Tento speciální autobusový spoj propojuje nejatraktivnější místa českého krasu v obou směrech, jak po směru, tak proti směru hodinových ručiček a nabízí cestujícím maximální svobodu pohybu. S problematickými řidiči na silnicích se kladenští strážníci setkávají dnes a denně, ale případ, který nedávno řešila hlídka ve Starých Kročihlavech, byl přece jen velmi unikátní. Více nám k tomu řekne mluvčí strážníků Zuzana Hokrová.
3: Na linku 156 se obrátil muž s oznámením, že na křižovatce ulic Jaroslava Merhauta a Josefa Písaříka zastavilo černé vozidlo Renault, jehož řidič je natolik opilý, že usnul přímo za volantem. Na místo okamžitě vyrazila hlídka a uvedené vozidlo objevila poblíž kontejneru na odpad. Černý Renault měl otevřené dveře u řidiče a přes obě přední sedadla s jednou nohou přes volant ležel spící muž. Strážníci ho probudili s dotazem, zda je v pořádku a jak se na místo dostal. Už při prvním kontaktu bylo zjevné, že není zcela při smyslech a vše svědčovalo tomu, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
1: Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde teplota klesla skoro k -3 stupňům. Teploty klesly velmi nízko vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu. Odborníci kvůli rozmachu často ilegálního obchodu s mumifikovanými částmi těl varují před skutečným prokletím mumie, jaké hrozí sběratelům těchto památek i lidem, kterým zásilky doručují. Upozorňují na nebezpečí nákazy od dočasně neaktivních mikroorganismů nebo možné otravy látkami používanými při mumifikaci, píše britský list Guardian.
2: Sport.
1: Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 bojem čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Jarvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Straského.
2: Relax Radio.
1: Středa bude slunečná s nejvyššími denními teplotami mezi 25 až 28 stupni Celsia.
0: Kamčo, my tady máme docela zajímavé téma ohledně památníku.
1: Ano.
0: Měla jsi ve škole památník?
1: Měla a někam jsem ho tak poctivě uklidila, že už ho třeba najít. Jako 10 let nemůžu najít.
0: No, já jsem měla taky krásný památník. A pamatuješ, co se psalo na tu první stránku?
1: Tak to si nepamatuju.
0: Nepamatuješ?
1: Co jsi tam měla ty?
0: Já jsem tam měla, můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat.
1: Jo, tak památník, jo, ano, jo, no to jsem tam taky měla, ano, to je pravda. A měla jsem takový jako hezký jako kresby, ale opravdu nevím, kde to jako skončilo.
0: No. Třeba se to někdy objeví.
1: No, já si myslím, že už ne.
0: Já myslím, že jo.
1: Tak jo.
0: Verona Giro Tondo, krásná, úžasná pecka.

0: Tak dneska řešíme takovéto téma, co doma schováváte celé roky a malinko zabrousíme do takového toho nebezpečného šuplíku věci po bývalých láskách. Já mám naproti sobě moji kolegyňku Kamilku, tak se chci zeptat, ty se za chvilku budeš dávat, že jo? Pojďme vzpomenout na takový ty doby, kdy jsi měla teda, nechci říkat milence, ale jako...
1: Ne, z toho úplně, ty jsi nevím, na mě jste navolil, já jsem úplně červená, teďko z toho to jsem vůbec nečekala, takovouhle podpásovečku, já myslela, že budeme probírat památníky, co tam máme jako nakreslený a kde je najdeme, teda jestli náhodou nejsou v nějakém zapomenutém šuplíku.
0: Ne, schováváš si věc, dobře,
1: ne.
0: Ani jsem to nedořekla, jako. Ne, mě jde o to, jako když třeba, nevím, jestli rozcházela jsi se ty
1: já vždycky s chlapem? Já jsem ten typ, co to vyhazuje, ideálně vyhazuje. To spálit.
0: Ideálně když to už, spálit.
1: Tak to spálit.
0: Jo, já jsem to vždycky dala do krabice. A jo. Poslala jim to poštou.
1: No to je moc hodný. Jo? To je moc hodný, já bych to pálila. Jako když už jako odstranit to, nechceš to doma mít jako vůbec nic.
0: Že tam byly třeba, nevím, zlatý řetízek.
1: No tak to dáš, to prodáš.
0: To prodáš. Já byla asi tenkrát asi nějaká hloupá, ale já jsem to prostě dala do krabice a vrátila jim to. Dneska bych to asi možná neudělal, ale jako bylo to možná z toho důvodu, že ty partneři se vždycky rozcházeli se mnou.
1: Jo, takhle. No, jo. Tak to je.
0: Ono možná, kdybych se rozešla s nima já, tak jako.
1: Tak je to jednodušší, tak je to možná, no, to je jako asi pravda. Jednodušší. Ale ty zlatý řetízky já bych si nechala. To víš, že jo, měla jsi to nechat.
0: Měla jsem si to nechat.
1: Mohla si potom do zásnubáku si to nechat, nebo do snubáku, vlastně si to mohla nechat rozstavit a mohlo to být veselější taky.
0: Ježíš, ale jenže já, kdybych nosila ty prstínky, peníze. Tak bych na to furt myslela, ale to je od... Ježíš, to bych asi nemohla.
1: No ale právě ty to vezmeš, oni to vlastně dělají, já teďko mám docela zkušenost s tím, no tak jasně. Je to jako dobrý, že oni ti tady nemusí dát toho prstínku, jenom ti to vlastně jako vykoupí. Aha, nějakým způsobem a ušetří se ti cena vlastně toho snubního prstenu. Takže jenže... vlastně jsi to mohla takhle zužitko a mohla si tak jako prodat.
0: Tenkrát jsem neviděla, jestli se vůbec vdám.
1: Jo, takhle až to bylo.
0: Víš co, tak to mi bylo 15, 16, věděla si v 15.
1: To by jako končil život, jo. Tak já jsem si říkala donedávna, že se vdávat nikdy nebudu. Jan měl jiné plány, ale jako za mě, abych to musíš to vyhodit vždycky všecko. Co jsem měla, i když vlastně teď jsem si vzpomněla. No nic.
0: Ale to si řekneme mimo éter, no. Pak si to tam když tak řekneme. Každopádně vy můžete psát, zda si schováváte něco po svých bývalých láskách a zda o tom ví váš současný partner. 606-736-736.
2: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: nákup zdarma. XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti

0: Kopna, Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
0: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.

Máme tady téma, zda si schováváte něco po svých bývalých láskách a zda o tom ví váš současný partner. No a máme tady krásnou zprávu od Jany z Kladna. Ahoj Jarko, já mám dodnes schovaný milostný dopis od svého prvního kluka. Je mi 47, bylo nám tehdy 16. Manžel o něm ví a vždycky říká, že si ho mám nechat, abych viděla, jaké jsem měla štěstí, že jsem nakonec skončila s ním. Je, to je krásné, vidíte. Manžel má samozřejmě můj respekt, protože takové sebevědomí dneska ten chlap má taky úžasný, protože myslím si, že většina chlapů by řekla, okamžitě ten dopis vem a vyhoď ho, nechci mít konkurenci doma. Ale říct manželce, jen si ho nech zlato, ať máš pořád srovnání. Tak to klobouček, to klobouček. Je krásné mít takový dopis schovaný. Dneska nevím, jestli se milostné dopisy ještě píšou, já teda nedostala žádný už 22 let. Dnes přijde maximálně tak jako srdíčko na Messenger, plamínky, že jo, nebo pusinka a vlastně nevíš, jestli spolu chodíte, anebo vám jen reaguje na nějaký storíčko na Instagramu. No tak i vy můžete psát 606 736 736.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dneska máme 12. srpna a dnes večer nás čeká opravdu krásná podívaná částečné zatmění slunce. U nás začne přibližně 19 hodin 19 minut a svého maxima dosáhne kolem 20. hodiny a 11 minut. Třeba v Praze bude v tu chvíli zakryto zhruba 86% slunečního kotouče, takže to rozhodně bude stát za podívanou, moc se těším, ale pozor, máme tady pár bezpečnostních informací, nekoukejte se do slunce přímo a to ani ve chvíli, kdy bude z velké části zakryté a bude nízko nad obzorem. Právě to může člověka svádět k pocitu, že už to není tak silné, jenže škodlivého záření je pořád dost na to, aby poškodilo sítnici. Zrádné je na tom to, že se to nemusí projevit hned, ale postupem času. Obyčejné sluneční brýle nestačí, stejně tak zapomeňte na domácí vychytávky typu CDčko nebo rentgenový snímek nebo začouzené sklíčko. Bezpečné jsou údajně speciální brýle určené pro pozorování slunce. No ale rozhodně je dneska koupit, běžet, teď nepůjdu. Nekoukejte se prostě raději na slunce ani dalekohledem či fotoaparátem bez speciálního filtru. Je to opravdu nebezpečné. Co tady doporučuju, můžete použít třeba papír s malou dírkou, postavit se ke slunci zády a jeho obraz si promítnout na zem nebo na další papír. Takže dneska kolem 19 hodin 19 minut začínáme a kolem 20. hodiny přijde největší paráda. Ale oči máme jen jedny, tak si je kvůli pár minutám astronomického zážitku určitě neodrobnejme.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Téma dnešního mého vysílání, schováváte něco po svých bývalých láskách. Samozřejmě na to přichází spousta reakcí a jedna z nich je od Markétky. Mám krásnou bílou krabici, kde jsou schované poklady od ctitelů. První psaníčko jsem dostala ve třetí třídě a přibývaly milostné dopisy, básničky. No a úplně mezi originality patří povídka psaná na toaletním papíru dlouhem tak metr. A potom magnetofonová kazeta, kde mám nahrané vyznání lásky od mé první opravdové lásky. No, mě by docela zajímalo, kde přesně psal váš přítel ten metrový vzkaz na ten toaletní papír. No a potom bych možná doporučila si schovat k té kazetě i magnetofon, protože za 20 let si to už asi možná nepustíte, pokud nebudete mít ten magnetofon. Každopádně moc hezká vzpomínka, je to krásné. No a samozřejmě dostal náš posluchač Jirka, který napsal: mám v peněžence pořád fotky obou bývalých manželek. Po těchto životních zkušenostech se na ně vždycky podívám a vím, že po třetí se už opravdu ženit nebudu. No tak někdo nosí v peněžence čtyřlístek pro štěstí a někdo tam má fotku své bývalé manželky jako preventivní program. Každopádně, Jirko, nikdy neříkejte nikdy a doufám, že máte ty fotky zalaminátované, protože podle všeho je ještě hodně dlouho, budete potřebovat. Každopádně držím palce, abyste tu pravou našel.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Za nacenou půl minutky máme 11 hodinu a to je čas na zprávy.
1: Prázdniny zvyšují poptávku po hlídání domácích mazlíčků a pozorování zatmění slunce bez patřičné ochrany může poškodit zrak. Jsou to zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Od pondělí 17. do pátku 21. srpna rekonstrukce Roudnického předpolí mostu Ervína Špindlera omezí průchod koridorem pro pěší. Výkopové práce mimořádně neumožní zachování přístupu přímo z náměstí. Cesta pro chodce i cyklisty bude vedena pouze po schodech spodě Bradovy ulice. Zhotovitel zajistí nájezdy pro vedení kol i kočárků. I přesto však pravděpodobně nebude zcela bezbariérový. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami Martina Beránková přináší statistiky k nezaměstnanosti.
3: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se v červenci 2026 zvýšila na hodnotu 4,2%. V průběhu července vzrostl počet uchazečů o zaměstnání na 42 320 osob. Evidenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Příbrami meziměsíčně přibylo 1770 uchazečů. Stabilní situaci na trhu práce podporuje dlouhodobá spolupráce Úřadu práce se zaměstnavateli, nabídka sezónních pracovních příležitostí i cíleně nastavené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
1: Poptávka po hlídání domácích mazlíčků je v létě vysoká a některé služby kvůli nedostatku hlídačů nedokážou vyhovět všem zájemcům. Podle poskytovatelů letos zájem meziročně vzrostl o desítky procent. Majitelé přitom hledají péči nejen pro psy a kočky, ale také pro králíky, morčata, křičky a další domácí zvířata. Nejčastějším důvodem pro hlídání mazlíčků v létě je dovolená. Lidé ale hledají péči také kvůli víkendovým pobytům, pravidelnému venčení nebo služebním cestám. Míře jde například o situace, kdy majitel zvířete skončí v nemocnici nebo se například účastní svatby. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Lidé by si při pozorování úkazu měli chránit oči. Bez dostatečné ochrany jim podle lékařů hrozí poškození očí, v některých případech i trvalé. Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske byl navzdory porážce 0-3 v Lyonu a vyřazení ve třetím předkole Ligy mistrů spokojený s výkonem týmu. Největší rozdíl mezi soupeři byl v kvalitě zakončení, uvedl 49-letý dánský kouč na tiskové konferenci po utkání. Letenští nevyužili náskok z prvního utkání 2-1 a přesunou se do základní fáze Evropské ligy.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Ve středních Čechách převládá jasná obloha, teploty se pohybují mezi 25 až 28 stupni Celsia.
0: Budeš sledovat dneska zatmění slunce?
1: Nevím, asi to, já to vždycky propásnu potom.
0: Ty to propásneš?
1: Ne, že bych šla spát, ale vždycky jako na to nějak pak zapomenu v průběhu toho dne.
0: A už jsi viděla v minulosti zatmění slunce?
1: Ne.
0: Neviděla
1: jenom se. Pak jsem viděla ty hezký fotky na sociálních sítích.
0: To ono kolikrát to stačí, viď?
1: No, jako no. Vidíš to dobře, nebo ty fotky jsou samozřejmě, musíte být moc hezký, když to člověk vidí,
0: jasně.
1: Ale kolikrát, nebo jsme koukali na nějaký ten měsíc byl, nebo to slunce byl nějaký zatmění měsíce, nebo něco podobného. A já jsem to viděla skrz teda telefon akorát.
0: Skrz telefon.
1: No, nevím, jestli to je úplně zdravý snad. Jako,
0: no, jako u měsíce nevím, ale u toho slunce ne, co jsem jako dneska říkala našim posluchačům.
1: No, taky brejličky si všichni kupují dneska.
0: Taky speciální, ale já vím, že když jsem byla malá, tak jsme koukali právě před takový jako zrcátko speciálně, nebo takový vypadal hnědý sklíčko a teďko píšu, že už je to nebezpečný. No tak o zrak jsem nepřišla, vidím moc dobře.
1: Co ty víš, třeba se to pak jako vyvrbí ještě.
0: Jo, tak jo, dobře, tak já v 60 si na to vzpomenu. Monkey Business, Music for All Nation v následující hodince. Vy posloucháte Rádio Relax, zůstaňte s námi i do 12.
2: Relax Radio. Jarka Poláková, Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Dnešní noc bude opravdu přát všem romantikům, snílkům a hlavně těm, kteří mají hodně přání. V noci z dneška na zítřek totiž vrcholí Perseidy, jeden z nejkrásnějších meteorických rojů roku. No a co to vlastně jsou ty Perseidy? My sice říkáme padající hvězdy, ale žádné hvězdy nám samozřejmě z oblohy nepadají. Jsou to drobné částečky prachu a materiálu, které za sebou zanechává jistá kometa. A právě dnešní noc má být na jejich pozorování naprosto skvělá. Měsíc nebude svým světlem příliš rušit a na tmavém místě mimo město můžeme za drobných podmínek zhlédnout i několik desítek meteorů za hodinu. Takže jestli platí, že při každé padající hvězdě si máme něco přát, dneska si můžeme přát opravdu ve velkém. Napadá mě nový auto, dovolená, výhra v loterii, věčné mládí a třeba Jirka by si mohl konečně přát úžasnou manželku. Klidně si udělejte seznam a odškrtávejte, protože těch příležitostí bude opravdu dost. Nejlepší podívaná přijde údajně po půlnoci nad ránem. Daleko let si k tomu vůbec brát nemusíte, nebudete potřebovat. Stačí vzít si deku, lehnout si na lehátko venku a dívat se na co největší část oblohy. No tak já to vidím dneska jasně. My budeme spát asi celá rodinka na balkoně, hezky pod širákem. Vezmu si seznam, kam si napíšu veškerá přání a budu odškrtávat. A zeptám se vás, milí posluchači, jaký největší přání byste dneska večer chtěli vyslovit, až uvidíte tu svoji krásnou hvězdu? 606-736-736, podělte se se mnou.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Fajn. Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

Monkey Business, Music for All Nation právě dohrálo. No a my jdeme k vašim zprávám. Píše mi Mirek, který reaguje na zprávu, co si dneska večer bude přát, když uvidí padat hvězdu. Jarko, já už mám přání připravený, chci vyhrát ve sportce, zhubnout 10 kilo bez cvičení a aby moje žena aspoň jednou řekla, že jsem měl pravdu. Jen nevím, jestli na to poslední nebude potřeba spíš kometa než Perseidy. Mirku, sportka, dejme tomu, to si myslím, že je takový, může se stát to štěstí, že vyhrajete. 10 kilo bez cvičení, to je taky reálný, protože když změníte stravu, nevím, jakou dobu si na to dáváte, ale třeba za těch 5 let 10 kilo, ale nevím, kolik vážíte. No ale aby vám žena řekla, že jste měl pravdu, Mirku, pojďme si nalít čistýho vína. My ženy prostě nikdy neuznáme, že ten chlap měl pravdu. A nebo vlastně uznáme. Řekneme to tak jako potichoučku, ano, měl si pravdu, ale myslíme si svý. No tak jo, pojďte i vypsat na 6673636, jaké přání dneska vyslovíte, až uvidíte padat tu krásnou největší hvězdu, která bude patřit pouze vám. No teď už se vrátíme do doby milénia, Walking Away.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Začneme v Praze na Štěrboholské spojce, kde se střetlo osobní a nákladní auto. Nehoda tvoří překážku na vozovce, takže místem projíždějte se zvýšenou opatrností a velký pozor také na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 10. kilometru UNU pak došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, takže očekávejte omezení provozu a určitě sundejte nohu z plynu. No a pokud na cestách narazíte na nehodu, kolun nebo jiné dopravní komplikace, dejte nám o nich vidět na naší linku Rádia Relax. Můžete tak varovat i ostatní řidiče, kteří jsou právě na cestách.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.
2: Hey, confrontation.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Dneska sice máme 12.8., zítra je 13.8. a pokud se nemýlím, tak zítra se v zahradách Kladenského zámku koná koncert Petra Rychlého, který vám zaspívá spoustu písniček z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. A já měla možnost pondělí si s ním živě zatelefonovat během mého vysílání. No tak jdeme si připomenout to, co zítra vás bude čekat na koncertě a vlastně jeho osobní pozvánku od Petra Rychlého. Jdeme na to. Tak teďko na telefonu máme úžasného herce, zpěváka Petra Rychlého, který by vás chtěl osobně pozvat na svůj čtvrteční koncert. Petře, já tě zdravím, ahoj.
1: Ano, já zdravím všechny posluchače, ahoj Jarko. To byl krásný, úžasný zpěvák, to je bezvadný.
0: No, tak jako já vím, že zpíváš výborně, několikrát jsem tě viděla a prostě to, co jsi tenkrát převedl, myslím, že tvoje tvář má známý hlas, Nedvěd, Kohout, je to tak?
1: Jo, je to tak a vlastně na to jsem navázal, takže bych rád posluchače a posluchačky pozval ve čtvrtek 13. právě do zahrady zámeckého, Kladenského zámku. Jo?
0: Ano.
1: A my tam máme vystoupení právě v 7 večer a bude to takový atypický koncert, jako aby si lidi nemysleli, že budou u toho jenom trsat, budu tam mít samozřejmě i nějaký vtipný povídání, jako jsou vtipy, moje historky. A proložíme to samozřejmě písničkami z pořadu Tvoje tvář má známý hlas, ale tentokrát to bude se živou kapelou, takže to má najednou úplně jiný drive, takže
0: no, tak
1: vy, co se chystáte si udělat dobrou náladu, tak si myslím, že to je pořád speciálně pro vás. A hlavně pro mě to bude taková speciální věc, protože to bude vlastně premiéra.
0: Mm-hmm.
1: Jo, je to vlastně poprvé, co budeme takhle před lidi, jestli vůbec to bude fungovat. Takže i pro mě to bude takový napínavý. Tak vy, co máte rádi adrenalin, přijďte za námi do zahrady Kladenského zámku se pobavit.
0: No super, a já ještě se zeptám na poslední věc. Máš nějakou písničku, na kterou se vyloženě těšíš?
1: No tak největší ohlas má písnička vždycky Nedvěd, a je to ta písnička Kohout.
0: Ano.
1: To je prostě absolutně vrchol. No a tak, abych lidem udělal radost, protože jsem zjistil, že no prostě ty písničky těch Nedvědů jsou neuvěřitelné, jejich texty a melodie jsou fantastický a prakticky zlidověly. No tak jsme ještě připravili vlastně písničky dvě a bude to písnička Podvod, což mají všichni samozřejmě rádi a
0: na dlaní na jedno svíře,
1: jako na Vovka. No a samozřejmě nebudou chybět stánky, takže to jsme ještě tak jako připravili navíc.
0: No tak super, děkuju moc krát, Petře, pozvánka zazněla přímo od toho nejpovolenějšího Petr Rychlý a Speedy Band ve čtvrtek 13. Ano. srpna od 19 hodin. Petře, moc krát ti děkuju za tvůj čas a hlavně bych ti chtěla popřát, jsi měl včera narozeniny, veď?
1: Jo, měl jsem narozky.
0: Takže ne, naše...
1: jsme to oslavili s rodinou, takový, já jsem takový minimalistický, já nemám moc rád velký oslavy, že se chci věnovat všem, tak většinou já zvolám jenom tu rodinu a udělám to jenom rodinným kruhu.
0: Rodina nade vše. No tak jo. Ještě jednou všechno nejlepší od našeho rádia Relax a děkuju, že jsi si na nás udělal čas.
1: Já Relaxu a říkám, kdo chcete pobavit, jako prostě v tomhletom žhavým létě, tak přijďte za námi a bude sranda, určitě.
0: Super, tak jo, děkuju, měj se krásně a
1: Jarko,
0: my se budeme těšit. Ahoj.
1: Ano, ať vám to taky hraje.
0: Jo, děkujem, ahoj.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Rádio.

0: Skupina Linkin Park Leave Out All The Rest nám právě dohrála a my si jdeme vzpomenout, co jsme dneska všechno probírali, protože 12. hodina se blíží, polední zprávy a tudíž potom čau čau a jdeme na obídek. Zjistili jsme, že se rozhodně nevyhazují památníky, milostné dopisy, dárečky od titulů, vzpomínky na děti a někteří si jako Jirka dokonce schovávají v peněžence fotky bývalých manželek jako prevenci. Před třetí svatbou. Ono je vlastně hezké něco si schovat, protože některé věci možná nemají vůbec žádnou hodnotu pro ostatní, ale pro nás je v nich kus života, vzpomínek a lidí, kteří jim prostě prošli. Takže díky za všechny vaše dnešní zprávy, moc jste mě bavili a my samozřejmě ještě nekončíme, protože za prvý zprávy a po 12. ještě ty prlaxu, podíváme se, kam bychom mohli společně vyrazit. A tak jenom zůstaňte s námi a poslouchejte Radio Relax a Jirka. Stále pokračujeme dál.
1: Relax Radio. Relax.

0: Je 12 hodin a to je čas na polední zprávy.
1: Ministerstvo dá na opravu památníku lidických dětí 9 milionů a Talibán odepřel střední vzdělání pro 2 miliony afgánských dívek. Začínají polední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Ministerstvo kultury přispěje na restaurování pomníku 82 lidických dětí. Dnes se na tom dohodl ministr kultury Otto Klempíř s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. Památník podle Stehlíka od státu dostane přibližně 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí od Marie Uchytilové vynesla zatím zhruba 5 milionů korun. Dálnice D10 dostane u Mladé Boleslavy úplně nový povrch. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede u Mladé Boleslavy až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech, proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí. Potřebujeme na ní zhruba tisícovku plných nákladních aut, takzvaných mixů betonu.
1: Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla z hlediska srážek vůbec nejsušší od roku 1961, v červenci 2025 se velký deficit srážek alespoň trochu zmírnil. Letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje. Od návratu hnutí Talibán k moci v roce 2021 byl odepřen přístup ke střednímu vzdělání přibližně 2,5 milionu afgánských dívek. Uvedla to organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, která diskriminaci dívek a žen odsoudila a vyzvala k okamžitému obnovení jejich práva na vzdělání. Vláda Talibánu, kterou oficiálně uznalo pouze Rusko, zavedla pro ženy řadu omezení, která OSN označila za genderovou diskriminaci.
2: Sport.
1: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad Švýcarkami. Na polském písku se dnes představí i všech 5 dalších českých párů.
2: Relax Radio.
1: Časí. Do středečního odpoledne vstoupíme s jasnou oblohou. Teploty mohou vystoupat až na 28 stupňů.
0: 12. hodina. Kam dneska plánuješ jít na oběd? Kam je?
1: Tak tím, že já musím připravit další zprávy, tak nikam, ale já mám vždycky připravený oběd z domova, takže mám rajskou omáčku. Takže až bude čas, tak to půjdu ohřát.
0: Rajskou omáčku. Tak představ si, před chvilkou mi volala maminka, za kterou jedu dolů za chvilku. A máme dneska taky rajskou.
1: No tak ale to je znamení nějaký.
0: To je no, hele, hvězdy.
1: A co knedlík nebo těstoviny k tomu?
0: Ježí, myslím, že maminka asi dělá knedlík.
1: A co máš radši, těstoviny, knedlík, co?
0: Knedlík.
1: Knedlík, jo.
4: Knedlík.
1: Dobře, tak já jsem tým těstoviny teda.
0: No, těstovinka je taky dobrá, no, ale knedlík, že jo,
1: penušky. Je knedlík, no, prostě kynutý knedlík, je kynutý knedlík.
0: Ano, výborně, no tak jo, my popřejeme každopádně našim posluchačům dobrou chuť, pokud právě obědváte a písnička Barbie Girl.

0: srpna od 8 hodin chystá travesty show a diskotéka. Místem konání je amfiteátr na Koupalešti v Otvovicích a vstupenky zakoupíte přímo na místě. Takže pokud máte chuť na večer plný zábavy, hudby a nejspíš i pořádnou dávku třpitek, víte kam zamířit. No a jestli dáváte přednost koncertům pod širým nebem a navíc v krásném prostředí, Hrad Křivoklát vás zve tento víkend hned na dva. V pátek od 19.30 vystoupí na nádvoří legendární Kamelot s Romanem Horkým a v sobotu od 20 hodin se můžete těšit na zpěvačku a kytaristku Lenku Filipovou. No, tak si jen vyberte, jestli o víkendu dáte přednost Travesty Show, Kamelotu nebo Lence Filipové. Ale klidně můžete stihnout i všechno. Víkend je přece od toho, aby se doma nesedělo. Já už se s vámi loučím, popřeju vám dobrou chuť a uslyšíme si zítra na Rádiu Relax 16 hodin. Nalaďte si mě, Jarka Poláková.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Relax Radio.
6: Relax Radio.
5: Nejlepší rádio ve vašem městě.
6: Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 12. srpna.
0: Tento den roku 1851 si nechal Isaac Singer patentovat šicí stroj. O 14 let později byla při operaci poprvé použita dezinfekce. Za dalších pár let, roku 1877, vynalezl Thomas Edison první zařízení, na které se dal nahrávat zvuk. 12. srpna 1949 se ve skotském Glasgow narodil kytarista a zpěvák Mark Knopfler ze skupiny Dire Straits. Roku 1922 se narodil československý komunistický politik Milouš Jakeš.
2: No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní. Každý rok.
0: V roce 1968 spatřil světlo světa Paul Tucker, to je ten bílý z dnes už neexistujících Lighthouse Family. O 10 let později byl v Praze uveden do provozu druhý úsek metra, trasa A. Tento den v roce 1982 filmový svět také přišel o amerického herce jménem Henry Fonda. Bylo mu 77 let. Roku 1969 se narodila zpěvačka a skladatelka Tanita Tikaram. Přišla na svět v Německu. 1881, to je rok, kdy 12. srpna vyhořelo Národní divadlo. Celonárodní sbírka tehdy vynesla přes 1 000 000 zlatých. Roku 1953 se Anne Davidson stala první ženou, která sama přeplula Atlantik. Ve stejný rok Sovětský svaz provedl první pokusný výbuch vodíkové bomby. Ročník 1954 je slavný kytarista Pat Metheny. O 5 let mladší je písničkářka Susan Vega. Roku 1975 se narodil bratr herce Bena Afflecka Casey. O 4 roky dříve přišel na svět budoucí tenisový šampion Pete Sampras. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Téměř na vteřinku přesně máme 13 hodin. Potravinová pomoc nově pomáhá v Neratovicích a sucho trápí rybáře. Kvůli vedrům omezují krmení, na podzim čekají menší ryby. S Terkou vám přejeme hezké odpoledne.
1: Relax Radio.
0: V Neratovicích se poprvé uskutečnil výdej potravinové pomoci, který zajišťuje křesťanská nezisková organizace, která působí také v Praze. Nově rozšířila svou pomoc i do Neratovic. Zájemci mohou získat zdarma tašku s potravinami z potravinové banky, například s ovocem, zeleninou, pečivem a dalšími potravinami. Výdej bude nově probíhat pravidelně každý čtvrtek od 18 hodin u hlavního vchodu do základní školy 28. října. Ondřej Hegel z pražského planetária přináší rady, jak pozorovat dnešní zatmění slunce.
2: V České republice nastane maximum zatmění slunce přibližně 10 minut po 20. hodině, ale bude to velice těsně nad obzorem, proto je potřeba si najít to správné místo s dobrým a čistým výhledem na severozápadní obzor. A ideálně si na to vzít ochranu očí, nejlépe specializované brýle, ale pokud už na vás nezbyly, tak jsou tady další alternativy, například svářičské sklo, případně se vytvořit malou dírkovou komoru a nedívat se tak do slunce přímo, protože i když se to nezdá, necítíme to na začátku, tak sluneční záření náš zrak nenávratně poškozuje.
0: Placené nelegální streamy v Česku přibývají a nabízejí celé balíčky televizních kanálů, včetně prémiového sportu, aniž by k jejich šíření měly smlouvy s vysílateli, uvádí Asociace komerčních televizí. Pirátské služby se tak tváří jako zcela legální a diváky často přivádí v omyl. Problém se nepodařilo výrazně omezit ani na evropské úrovni. Evropská komise ve svém hodnocení uvedla, že navzdory některým pozitivním dopadům se celkovou úroveň pirátství živých akcí výrazně snížit nepodařilo. Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Některé menší vodní toky jsou zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů. Rybáři proto nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemisťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnících omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech.
1: Sport.
0: Fotbalista Sparty Martin Suchomel litoval, že Pražané nedokázali ve třetím předkole Ligy mistrů využít náskoku z úvodního zápasu na domácí půdě 2-1. Mužstvo je vděčné aspoň za přesun do základní fáze Evropské ligy, řekl 23-letý obránce novinářům po porážce 0-3 v odvetě v Lyonu. Sparta se teď podle něj musí soustředit hlavně na domácí soutěž, kde jí utekl začátek sezóny.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Odpoledne očekávejte teploty mezi 24 až 27 stupni. Slunečno nás bude provázet po celý zbytek dne.
3: Kamčo, dnešní téma odpoledního relaxu, odpoledního freše je pořadí, ve kterém jsme se narodili. Máš nějaké sourozence?
0: Mám, ano, i nás dost, já jsem nejmladší, teda teď si to užívám, když jsem byla mladší, tak jsem si to úplně neužívala, ale teď já jim hrozně ráda připomínám, hlavně mým bratrům, teda, že já třeba je budu dávat do domova důchodců a ty, když mi říkali, že jsem stará, tak já jsem jim řekla, ale vy jste stále o 12 let starší.
3: Takže se ti vlastně smáli někdy taky.
0: No to víš, že jo, taková šikana lehká, ale taková decentní, jako nic hroznýho.
3: No a smála jsi se někdy ty jim?
0: No teďkon, teď, když jsem byla malá, tak ne, ale teď se jim směl, že už jsou starý, 40 na krku, jakože to není veselý.
3: Počkej, ale víš, že by ses mohla někomu zalíbit, když se budeš smát.
0: Jo, tak to snad ne. Ona se smála
3: a já jsem zamiloval. No asi to nebude takováhle láska mezi těmi sourozenci, ale...
0: No, to si... Jako, máme se samozřejmě rádi do určitý míry, ale už se nešikanujeme, neházíme po sobě věci a nic podobného, rádi se vidíme vždycky.
3: No tak to je fajn. A jak určuje pořadí, ve kterém jsme se narodili, naše třeba nějaký povahy, to se dozvíte dneska odpoledne.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Tohle to byla Victoria Monet, Reach Out, novinka naší relaxády, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a ve středu s Alešem poslouchat, jak se tahle ta písnička umístí na základě vašeho hlasování. No a já jsem slíbila, že si budeme dneska povídat o tom, jestli má pořadí, ve kterém se narodíme, nějaký vliv na naši osobnost. No a když to takhle říkám, tak samozřejmě, že má. A jaký? To se rozvíte během dnešního odpoledne, takže zůstaňte s Relaxem.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Máme 13 hodin, 20 minut, vy posloucháte odpolední Fresh na rádiu Relax a já jsem slíbila, že budeme mluvit o tom, jak pořadí narození ovlivňuje náš charakter. No a co jedináčkové, co na to říkají psychologové? Žít bez sourozenců znamená mít 100% pozornost i financí od často nejen rodičů, ale i ostatních členů širší rodiny a to nejen pro sebe. Žádné dělení o hračky, žádné rvačky o poslední kousek čokolády. Psychologové říkají, že jedináčci kvůli tomu dříve dospívají, protože tráví hodně času s dospělými. Na druhou stranu prý bývají rozmazlení a v životě se musí naučit víc sdílet a občas bojují se samotou. Každopádně, ať už jste z velké rodiny nebo sami s relaxem, sami nikdy nejste, takže zůstaňte s námi.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mionetto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: No a protože máme půl druhé, tak my neodoláme a máme pro vás zrovna teď nové informace z dopravy. Máme pro vás čerstvý přehled míst, kde si dnes odpoledne postojíte, nebo kde musíte kvůli silničářům sundat nohu z plynu. Tak nejdřív k těm nehodám. Pražský okruh na 62. kilometru ve směru k dálnici D10 u Černého mostu se srazilo osobní auto s dodávkou. Nehoda tvoří překážku na silnici, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Za Horními Počernicemi popojíždí ve 2 kilometry dlouhé koloně. Pokud se vracíte od Berouna směrem do hlavního města před Prahou, se tvoří silná kolona. Zdržení vás čeká od 4. kilometru až k Řeporijím. Velmi hustý provoz hlásí dálnice D8 směrem na sever mezi 9. a 14. kilometrem, tedy od Zdib. Kolem Klíčan stojí 4 kilometry dlouhá kolona. No a teď ta údržba, sekání trávy, takže pozor na silničáře. Karlovarská dálnice D6 přímo v našem regionu potkáte pomalu jedoucí traktory silničářů, kteří sekají trávu. Ve směru na Karlovy Vary pracují mezi Novým Strašecím a Krušovicemi, v opačném směru na Prahu mezi Hřebničovem a Novým Strašecím sekají kolem rychlého levého pruhu. Na D7 na 41. kilometru u Lotouše ve směru na Chomotov opravují pracovníci směrové sloupky a montují nástavce na svodidla. No a poslední dálnice D5 u Rudné mezi 22. a 28. kilometrem ve směru na Plzeň, tedy kolem Králova Dvora, silničáři čistí vozovku a sbírají odpadky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: O tom, jaké to bylo minulý pátek v noci, nám ve 13 hodin na 40 minut dospívala Katy Perry, no a jaké to bude dnes v noci. Pokud si dnes večer plánujete romantickou procházku, nezapomeňte se občas podívat nahoru. Na obloze totiž právě dnes vrcholí nejkrásnější vesmírné divadlo celého roku. Kromě zatmění slunce nás totiž čeká vrchol meteorického roje Perseid. Letos máme navíc naprosto výjimečné podmínky. Měsíc je totiž v novu, to znamená, že vůbec nesvítí a obloha bude dokonale tmavá. Díky tomu vidíte i ty nejmenší záblesky, které by nám jindy zůstaly skryté. No a kdy přesně začít sledovat? První kousky uvidíte padat už před půlnocí, ale ta největší show odstartuje po 2 hodině raní, kdy jich vzduchem proletí až 100 za hodinu. A jak Perseidy nejlépe pozorovat? No, utečte z města někam za tmu, vezměte si deku, teplou mikinu a hlavně si nezapomeňte něco přát, protože 100 přání za hodinu, to už je docela slušný, ne? Krásnou noc plnou splněných přání vám přeje Radio Relax a Terka.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com.

0: Kygo featuring Person James Stole the Show, tedy ukradená show. No, prvorození. Mluvíme dneska o tom, jak nás může ovlivnit to, v jakém pořadí se narodíme do rodiny, a možná máte někdy pocit, že musíte mít všechno pod kontrolou a z chaosu kolem vás, nebo z pocitu, že by vám někdo ukradl show, tak jako o tom zpíval teďka Person James, vám naskakuje husí kůže. Možná za to může fakt, že jste se narodili jako první. Víte, že psychologové u prvorozených dětí často mluví o syndromu pokusného králíka. Rodiče na nás prý zkouší všechny výchovné metody a mají největší nárok. Výhoda, býváme prý nejúspěšnější v kariéře a máme přirozený respekt. Nevýhoda, to věčné očekávání okolí vás může občas prostě pěkně štvát. Před námi jsou činasky se svým jakse, kde nám zaspívají o pohodovém nadhledu nad životem, sebeironii a zdravém sobectví. Tak schválně, kdo se v tom najdeme?
1: Relax. Relax Radio.
2: Když jeme, oh,

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Právě teď máme 14 hodin. Chmelaři odhadují horší úrodu i kvalitu a Stochov dokončil důležitý strategický dokument. Více pro vás máme ve zprávách.
1: Relax Radio.
0: Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosů a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%.

0: 10%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Počátkem letošního roku rozhodla Rada města Stochov o pořízení strategického materiálu. Jehož obsahem bude diagnostika klimatu v katastru města. Co tento dokument pro Stochov znamená, řekne starosta Roman Foršt.
1: Ve spolupráci s občany a s odborníky z Národního ústavu pro integrovanou krajinu dokončili klimaadaptační diagnostiku. Je to důležitý podklad, podle kterého budeme v následujících letech plánovat konkrétní úpravy města i okolní krajiny. Pomůže nám lépe reagovat například na sucho, na přívalové deště, přehřívání veřejných prostorů nebo úbytek zeleně. Dokument nám pomůže stanovit priority, připravovat projekty, získávat dotace a rozhodovat o investicích tak, aby na sebe jednotlivé kroky vlastně smysluplně navazovaly.
0: Ústecký kraj ve středu v Litvínově na Mostecku otevřel nové bydlení pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Takzvané domečky má ve správě krajská příspěvková organizace. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Předlohu nyní musí posoudit Senát. Sněmovna schválila také vládní předlohu, podle které mají být spotřebitelé při uzavírání finančních smluv na dálku více chránění.
2: Sport.
0: Velmi těžký úkol čeká ve čtvrteční odvetě třetího předkola Evropské ligy na fotbalisty Hradce Králové. Na hřišti istanbulského Bešiktaše, za který hraje křídelník Václav Černý, se po úvodní domácí prohře 0-1 z minulého týdne pokusí o obrat. Pokud by se jim to povedlo, zajistili by si podzimní start v pohárech. V opačném případě přejdou do posledního předkola konferenční ligy. Zápas má výkop v 19 hodin.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Napříč republikou je obloha jasná s teplotami do 27 stupňů. V noci očekávají meteorologové jasnou oblohu s teplotami mezi 10 až 13 stupni Celsia. I zítra nás čeká slunečno a teploměry mohou naměřit až 30 stupňů.
3: Ty okamče, když má být takhle krásně, tak chystáš se dneska pozorovat zatmění slunce nebo třeba padání hvězd?
0: Dneska jsme to tady řešili vlastně s každým z vás, jsem to řešila a já opravdu asi možná půjdu. Jako já jsem to nikdy jsem to nepodstoupila, asi neseženu teda nějaký speciální brýle, ale vlastně Ondřej nám řekl z planetária, vlastně, že můžeme mít nějaký sklíčko, nemáme teda koukat i přes telefon, protože nám to může porušit i vlastně čočku v telefonu a není to úplně zdravý pro naše oči, ale já možná snad někam vyrazím. Ty to budeš pozorovat.
3: Já jsem sehnala ještě sklíčko, fakt, jako než jsem šla sem do studia, tak jsem kupovala ještě 4 pro mě i pro kamarádku a pro jeho syna a jo, jako určitě, tak to je párkrát za život, já myslím, že už se toho asi ani nedožiju.
0: Prosím,
3: no fakt, naposled, rok 99, to jsem si myslela, že je konec světa, to mě říkala babička, já jsem sela z prázdnin domů, dopis na rozloučenou, že už se jako neuvidíme. No, jsem byla malá holka a pak 2015 to bylo jako nějaký kolem poledne, nebylo to zas tak velký, ale myslím, že tohle už fakt jako takhle velký asi.
0: Nenecháš si to ujít prostě dneska, nenechám. Tak jsem zvědavá na nějaký fotky potom na Instagramu.
3: No to právě, aby mi to nepoškodilo ten telefon zas.
0: No to nevadí, koupíš nový, ale je to jednou za rok, jak si to jednou za pár let.
3: I'm in love with the shape of you. A nejenom za pár let, ale poměrně často vlastně rádi hrajeme Eda Sheerana a v téhle hodině nás čeká třeba tahle písnička Shape of You.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin, 11 minut a dohrává nám písnička Cherry on your cake. A co tedy může být takovou třešničkou na dortu? Co třeba sociální dovednosti a umění skvěle vyjednávat? No a kdo pak ho má? My si dneska povídáme o tom, jaké to je, v jakém pořadí se narodíme, jak nás to může ovlivňovat. Pokud jste doma vyrůstali jako prostřední dítě, pak moc dobře víte, co je tvrdá škola diplomacie. Právě teď rozebíráme, jak moc nás ovlivňuje pořadí, v jakém přicházíme na svět a prostředníčci to mají v životě těžké a skvěle zároveň. Často mají pocit, že na ně nezbývá tolik pozornosti, protože starší už všechno umí a mladší je zase takový ten roztomilej mazánek. No ale psychologové potvrzují, že právě tihle lidé mají v dospělosti nejlepší sociální dovednosti a skvěle umí vyjednávat. Dokážou totiž vyjít úplně s každým. Tak schválně, platí to i u vás doma relaxáci?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Saturday. No, písnička od víkendu, je to taková písnička o lítosti, o rozchodu, strachu ze závazků a toxických návratek ke ex-přítelkyním. Šetřit si slzy na jindy, vzkazuje zpěvák. A pokud na vás občas prostě spadne splín, mám pro vás dobrou zprávu. Pláč je pro naše tělo přínosný. Vědci totiž zjistili, že emoční slzy v sobě mají obrovské množství stresových hormonů a tělo se jich pláčem, když to tak jako zjednodušíme, fyzicky zbavuje a čistí se od nepříjemností a takových těch jako jedů pomyslných. Navíc se při něm uvolňují hormony štěstí, které tlumí bolest a snižují krevní tlak, takže pokud máte dneska třeba náročný den nebo vás někdo naštval, klidně to puste ven, je to zdravé, hodně vám to uleví. No a hned potom vám náladu zaručeně zvedne skvělá muzika na rádiu Relax. Písnička, která je před námi, je o jedinečnosti každého člověka, sebelásce, odmítání dokonalosti, kterou na nás tlačí sociální sítě. Tady je Marek Ztracený a jeho originál.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: It isn't enough. To start a riot, distort the light beam until I like me.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme přesně 14:30 a přinášíme aktuální nehody a zablokované pruhy a taky informace o tom, kde ztratíte nejvíce času. Pražský okruh D0 na sjezdu na exitu 59 u Černého mostu, tam se srazilo osobní auto s nákladňákem. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný a tvoří se tam zácpy. O kus dál na 62. kilometru směrem k dálnici D10 překáží nabourané osobní auto s dodávkou, takže tudy projíždějte s maximální opatrností. Chomutovská dálnice D7 přímo u Makotřas. Kousek za sjezdem na letiště směrem na Slaný a Chomutov, tam blokuje provoz porouchané osobní auto a počítejte tam se zdržením. No a teď ty kolony. Pražský okruh, jižní část okruhu kolabuje v obou směrech. Směrem dálnici D1 popojíždíte 5 km dlouhé koloně od Slivence v opačném směru na Ruzině a k dálnici D7 stojí 3 km dlouhá kolona aut před Lochkovským tunelem. Navíc se zde kolem odstavných pruhů seká tráva. Ústecká dálnice směrem na Ústí nad Labem je 5 km dlouhá kolona od Zdib a při příjezdu do Prahy po D5 od Berouna stále stojí kolona od Loděnic až k Řeporím. Silničáři navíc kousek dál u Rudné čistí krajnice, tak pozor na to.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Krásné odpoledne z nejlepšího rádia ve vašem městě, z rádia Relax. Máme 14 hodin 40 minut, u mikrofonu je Terka a právě teď řešíme rodinné konstelace a to, jak nás formují naši sourozenci. O tom, jaké to je, když jste jedináčci, už jsme mluvili, ačkoliv by se to k téhle písničce, která dohrála, tedy Blanka Solo, hodilo asi víc, nyní jsou na řadě nejmladší děti. Pokud jste takzvaní benjamínci, tak mi asi dáte za pravdu, že vaše dětství bylo úplně jiné už než u vašich starších sourozenců. Rodiče už byli takový jako poučení, unavení, spoustu věcí vám prostě odpustili. Výhoda je jasná. Nejmladší děti bývají největší pohodáři, mají prý smysl pro humor a rádi riskují. No a nevýhoda, občas vás rodina bere jako mimino ještě ve 30. No ale přiznejte se, využívat se toho, že jste nejmladší, to vás baví možná doteď, ne? No a před námi je Luna, Latino Lover.
1: Relax, největší hity 90. let.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Nezadržitelně se nám blíží třetí hodina, dospíval nám Krištof svůj písničku Inzerát. No a dnes slaví významné jubileum dva největší kutilové v české a pravděpodobně i světové historii. Pokud tedy pomineme Járu Cimrmana pochopitelně, na rozdíl od něj jsou však tito koumáci v typických čepcích také bezkonkurenčními ničiteli. Asi už víte, o kom mluvím. Přesně dnes slaví své kulaté 50. narozeniny dva nejslavnější kutilové v pletených čepicích Pat a Mat. Úplně poprvé v historii se tito dva kutilové na obrazovkách objevili přesně 12. srpna 1976. Tehdy šlo o 7minutový pilotní film, který se jmenoval Kuťáci, a navíc tehdy ještě neměli svá jména Pat a Mat, ta dostali až v průběhu 80. let. Samotný seriál pod názvem A je to se pak začal pravidelně vysílat od roku 1979. No, psychologové s nadsázkou říkají, že lidstvo se dělí na dvě poloviny. Jedna tyhle dva koumáky bezmezně miluje a druhá propadá depresím a úzkostem už ve chvíli, kdy kluci vezmou do ruky vrtačku a kladivo. Tak jak to máte se vztahem k Patovi a Matovi vy? Napište mi do studia na naše číslo 606-736-736. Můžete využít SMS-ku nebo WhatsApp a já se těším na vaše zprávy.
1: Takhle hraje Relax.

0: Máme tu 15. hodinu, jednu minutku k tomu a Kamča je připravená se zprávami.
1: Za 15 let přibylo pacientů záchranné služby o více než 50% a zítra nás čekají teploty.

0: kolem 30 stupňů.
1: Relax Radio.
0: Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský přináší informace k modernizaci vozidel na regionálních tratích.
2: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů RegioSpider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Jsou klimatizované, bezbariérové a mají větší výkon, takže na vhodných úsecích bude jejich jízda dynamičtější. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
0: Při Městském divadle Kladno vznikla nová letní scéna. Stavební práce jsou dokončeny před zahájením provozu, ale stavba ještě musí projít kolaudací. První představení diváci shlédnou v září. Po slavnostním otevření nabídne letní scéna reprízy komedii Šťovík, Pečené brambory a Škola žen. Programovou skladbu v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina. Ondřej Hegel z pražského planetária přináší rady, jak pozorovat dnešní zatmění slunce.
3: V České republice nastane maximum zatmění slunce přibližně 10 minut po 20. hodině, ale bude to velice těsně nad obzorem, proto je potřeba si najít to správné místo s dobrým a čistým výhledem na severozápadní obzor a ideálně si na to vzít ochranu očí. Nejlépe specializované brýle, ale pokud už na vás nezbyly, tak jsou tady další alternativy, například svářecké sklo, případně si vytvořit malou dírkovou komoru a nedívat se tak do slunce přímo, protože i když se to nezdá, necítíme to na začátku, tak sluneční záření náš zrak nenávratně poškozuje.
0: Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. Záchranáři si dlouhodobě stěžují na to, že službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Průměrně záchranáři předloni v celém Česku ošetřili 96 pacientů na 1000 obyvatel, nejvíc v Karlovarském, Libereckém a Ústeckém kraji.
1: Sport.
0: Český reprezentant Tomas Järvinen zahájil 10 boj na mistrovství Evropy 5. místem v běhu na 100 metrů. Zaběhl čas 10,82 sekundy. Willem Stráský je po úvodní disciplíně 7. a Ondřej Kopecký 18. Čtvrtkařka Barbora Málíková do semifinále nepostoupila. Účast ve čtvrtečním semifinále si zajistilo 13 závodnic. Halová mistryně světa a dvojka letošních evropských tabulek Lourdes Gloria Manuel byla nasazena rovnou do semifinále.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Z Kralupy rakovníka hlásíte jasnou oblohu, teploty mezi 24 až 27 stupni. Jasná obloha bude i v noci, teploty se budou pochybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia. Ani zítra se přeháněk nedočkáme, obloha má být slunečná, teploty mohou vystoupat až ke 30.
4: Kamčo, já musím říct, že mě malinko jako děsí, kolik lidí opravdu využívá tu rychlou zdravotnickou záchrannou službu.
0: Ano.
4: A říkám si, jako jestli to třeba nemůže být tím, že nemůžu sehnat prostě doktora.
0: Já jsem byla jednou svědek toho, kdy vlastně tam přijela paní záchrannou službou, dělala tam opravdu jako extempore, že umře, jako opravdu bylo to hrozný, já jsem obdivu do teďka vlastně trpělivost zdravotní sestřiček i lékaře, protože tam dělala opravdu, že umře a vyšla najednou z ordinace a úplná pohoda a vlastně se schánila jakože jako taxík a říkám, tak jeďte buď prostě nějakým taxíkem nebo autobusem, protože jí fakt nic nebylo. A ona, no to ne, to já pojedu záchrankou. Takže přijel prostě pán se sanitkou zase, který odvez domů a ještě byla drzá, nepozdravila ho. Já jsem opravdu se mu říkala, že má normálně svatozář nad hlavou. Opravdu, jako.
4: Jsi mi úplně připomněla takový to video, teď to koluje po sociálních sítích, že jo, s tou milou paní.
0: Paní z Jihlavy, ano, to je bezdomovkyně, která vlastně terorizuje vlastně zdravotní personál, jako nemá to úplně jednoduchý, jako ten personál.
4: To je jako hrozný. To opravdu musím říct, že klobouk dolů před těma ženskýma, co tam prostě tohleto s ní denně řeší. No, každopádně taky jsem slyšela různý příběhy o tom, na co všechno si lidé volají záchrankou a že to jsou prostě opravdu banality, takže klobouk dolů prostě před všema, co dělají v nějakých záchranných
0: ano,
4: složkách.
0: Ano, je to tak.
4: A teď teda otázka na tělo. Která je tvoje nejoblíbenější holka v Rádiu Relax?
0: Ano, to samozřejmě ty, samozřejmě.
4: Oblíbenou holku Favorite Girl nám zaspívá Big Peak v této hodince.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: hodin 11 minut nám dospívává Meduza Khalid svou písničku Víkend. No a ještě než se vrhneme na víkend, tak ono to chviličku potrvá. Nicméně já jsem připomínala dnes, že je to 50 let, co se poprvé vysílal Patamat. Seriál se prodal do více než 80 zemí světa a nejvíce popularity si získal třeba v Nizozemsku. Zde jsou naprostým kultem pod názvem, a teď nevím, jestli to řeknu teda dobře, nizozemsky neumím. Burman and Burman, soused a soused. Nizozemci jsou jedni z mála, kteří seriál kompletně nadabovali. Dva herci jim propůjčili hlasy a vymýšlejí pro ně vtipné improvizované dialogy. V Iránu jsou Patamat podle režiséra Marka Beneše populárnější než samotná Česká republika. Místní lidé milují, protože seriál je apolitický, nenáboženský a oslavuje kutilství. No a v Polsku naši sousedé je znají pod prostým názvem Sousedé, tak možná, že si myslí, že všichni Češi jsme takoví jako Patamat, snad ne. A velkou fanouškovskou základnu mají také v Brazílii, Japonsku, Jižní Koreji nebo třeba v arabských státech, kde jim v některých verzích říkají Zingo a Ringo. Já jsem se vás ptala, kdo máte Patamata rádi, kdo zase naopak třeba nemůžete vystát prostě to, jakým způsobem oni řeší některé problémy. Píšete mi do studia na náš WhatsApp a SMSky na 6673636 a já už jsem teď zvědavá, jak tahle ta statistika dopadne. Před námi je další báječná hudba Majestic and Ono, Time to Groove, tedy čas vyrůst a určitě Patamat ti vyrostly hodně za těch 50 let. Tak zůstaňte s relaxem a já se těším na vaše zprávy tady u nás ve studiu.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Cestou, necestou.

To byla nestárnoucí kapela MIG 21 a jejich písnička Malotraktorem. Věděli jste, že tenhle jejich slavný videoklip v pláštěnkách a holínkách, kde to Jirka Machaček pálil po poli a z kopce to vosolil, natáčel kousek odtud, od studia Rádia Relax na polích kolem obce Družec. Jirka Macháček si kvůli téhle písničce musel v dospělosti dodělat řidičák na traktor, protože kapela jeden dostala darem. No a jak se kapela má? Kapela MIG 21 se má dobře. Jirkovi Macháčkovi je čerstvě 60, teda čerstvě, no měsíc. 6. července 1966 měl narozeniny, respektive se narodil, no a mají neuvěřitelně nabité léto, už plánují velkou klubovou podzimní šňůru. Aktuálně objíždí letní festivaly, jako třeba Hrady.cz nebo Hudba na Vinicích, a do konce srpna je čeká velký koncert v Praze v rámci Prague Open Air a fanouškům na koncertech tradičně servírují energické vystoupení a hned na podzim chystají podzim tour s úplně novou scénou a s Brusu novou písničkou. Tak se máme na co těšit. No a před námi je Tao Cruz a její Higher. Relax Radio. Relax.

0: kdybem. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Všechno,

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 15:30 a máme tady pro vás bleskový přehled míst, kde odpolední špička nabírá na obrátkách a kde je dobré sundat nohu z plynu. Extrémní nebezpečí je na dálnici D7 Chomutovská dálnice. Obrovský pozor dejte prosím mezi 16. a 17. kilometrem ve směru na Slaný a Chomutov, tedy na úrovni sjezdu na Stehlčeves a Brandýsek. Tam se na silnici pohybují lidé. Dále tady máme nehody, kolony a zablokované tahy. Pražský okruh D0 na sjezdu na exitu 59 u Černého mostu je nehoda osobního auta s nákladňákem. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný a tvoří se tam velké zácpy. Jižní část okruhu je asi již tradičně plná kolon, nemá asi smysl úplně říkat kterých, protože je to taková klasika. Směrem na Ústí na D8 od zdi popojíždíte v 5 km dlouhé koloně. Pokud jedete od Beru na D5 se směrem na Prahu před hlavním městem, stojíte v koloně už od Třebonic. V opačném směru na Plzeň pak na 42. kilometru u Žebráku překáží v odstavném pruhu porouchané auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Máme 15 hodin, 40 minut k tomu středu 12. srpna. Já už jsem dneska říkala, že je to 50 let od doby, kdy se poprvé vysílal seriál Pat a Mat. Existuje výzkum, kdo je má a kdo je nemá rád. Klasický sociologický výzkum z grafy neexistuje, ale existují různý diskuze na téma sympatie k Patovi a Matovi. Psychologové a filmoví teoretici se jim věnují často a dělí diváky podle vnímání humoru. Existují lidé a jejich většina, kteří oceňují jejich nekonečný optimismus. Pat a Mat dělají hrozné chyby, ale zpravidla se přátelsky poplácají po zádech a zkusí to znovu. V Česku navíc silně rezonuje takový ten archetyp zlatých českých ručiček a neb udělám si sám a levněji, který jim je prostě blízký. No a menšina tyto dva kutily nemá ráda. Seriál občas nedokážou sledovat lidé s vysokým smyslem pro perfekcionismus, symetrii a pořádek. Destrukce věcí, chaos a naprosto nelogická řešení v nich prý vyvolávají úzkost, vnitřní stres a pocit zmaru ze zničení fungujících věcí. No a obdobně jim vyjadřujete sympatie i vy, naši posluchači, relaxáci, psala nám třeba Kačenka, že má Pata a Mata moc ráda, stejně tak Jarda, Mirka nebo třeba Jana. Jsou mezi vámi ale i tací, kteří hloupost nemohou vystát a je pravda, že i já se řadím spíše mezi ty, koho způsob řešení problému Patem a Matem a uvádí do rozpaků. Tolik tedy k Patovi a Matovi, před námi je další skvělá muzika, teď je to například Pink, Eva Farná nebo Imagine Dragons, tak zůstaňte s námi.

0: Právě teď tu máme 16. hodinu, pojďme na zprávy.
1: Prázdniny zvyšují poptávku po hlídání domácích mazlíčků a pozorování zatmění slunce bez patřičné ochrany může poškodit zrak. Jsou to zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Od pondělí 17. do pátku 21. srpna rekonstrukce roudnického předpolí mostu Ervína Špindlera omezí průchod koridorem pro pěší. Výkopové práce mimořádně neumožní zachování přístupu přímo z náměstí. Cesta pro chodce i cyklisty bude vedena pouze po schodech spodě Bradovy ulice. Zhotovitel zajistí nájezdy pro vedení kol i kočárků, i přesto však pravděpodobně nebude zcela bezbariérový. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami Martina Beránková přináší statistiky k nezaměstnanosti.
3: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se v červenci 2026 zvýšila na hodnotu 4,2%. V průběhu července vzrostl počet uchazečů o zaměstnání na 42 320 osob. Evidenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Příbrami meziměsíčně přibylo 1770 uchazečů. S

0: Stabilní situaci na trhu práce podporuje dlouhodobá spolupráce úřadu práce se zaměstnavateli, nabídka sezónních pracovních příležitostí i cíleně nastavené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
1: Poptávka po hlídání domácích mazlíčků je v létě vysoká a některé služby kvůli nedostatku hlídačů nedokážou vyhovět všem zájemcům. Podle poskytovatelů letos zájem meziročně vzrostl o desítky procent. Majitelé přitom hledají péči nejen pro psy a kočky, ale také pro králíky, morčata, křičky a další domácí zvířata. Nejčastějším důvodem pro hlídání mazlíčků v létě je dovolená. Lidé ale hledají péči také kvůli víkendovým pobytům, pravidelnému venčení nebo služebním cestám. Menší mířit například o situace, kdy majitel zvířete skončí v nemocnici nebo se například účastní svatby. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Lidé by si při pozorování úkazu měli chránit oči. Bez dostatečné ochrany jim podle lékařů hrozí poškození očí, v některých případech i trvalé. Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske byl navzdory porážce 0-3 v Lyonu a vyřazení ve třetím předkole Ligy mistrů spokojený s výkonem týmu. Největší rozdíl mezi soupeři byl v kvalitě zakončení, uvedl 49-letý dánský kouč na tiskové konferenci po utkání. Letenští nevyužili náskok z prvního utkání 2-1 a přesunou se do základní fáze Evropské ligy.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách převládá jasná obloha, teploty se pohybují mezi 25 až 28 stupni Celsia.
3: Tak to byly kompletní zprávy s Kamčou, my rozjíždíme další muziku. Já bych třeba do té hodkice před námi nabídnul Shauna Paula. Jednoduchý text, muzika, která určitě zaujme a svým způsobem i pozvánka do dnešní hitparády. Tedy do Relaxády, ale to si ještě musíme dvě hodky počkat.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax. Anima.

Jeden z hudebních bandů, který má relativně dost našlápnuto, aby se chytil na hudební scéně. V Relaxádě asi teda moc ne, ale to vůbec nevadí. Myslím si, že takový ten boyband, který je líbivej, hezounek a tak dále, jeden vedle druhýho, tak ten se určitě chytne a ve světě hudby se 100% nestratí. December 10, US Against the World, to byl úvod do hodiny. Mimochodem v té dvouhodinovce, kterou máme do Relaxády, budeme trošku cestovat. Ne, že bych vás zval na nějaký zajímavosti a tak dále, to si myslím, že je všude okolo nás, ale já vás budu tak trošičku varovat. To znamená před těmi turistickými průšvihy. Kdybyste třeba čirou náhodou vyrazili do Singapuru a šli tam na veřejnou veřejnou toaletu, tak je tam jedno základní pravidlo a pozor, to se tvrdě trestá. Pokuta za nespláchnutý záchod. Slyšíte dobře, dokonce jsou na to kontroloři, který třeba chodí hned po vás, koukají se, jestli teda jako spláchli jste, anebo ne. A pokuta $150. To jako je lehkej turistický folklor. Takže v Singapuru rozhodně splachovat.

na 5, jenom taková lehká informace. Na stránkách Radia Relax, to znamená www.radio-relax.cz, toho najdete spoustu. Asi nemá cenu, bych to tady vyjmenovával jedno za druhým. Nicméně to, co je nejdůležitější a co je tak jako, řekl bych, to hlavní s blížícím se víkendem, je způsob zábavy. To znamená, jak kavárna Radia Relax, tak i klub Radia Relax. Dozvíte se tam od kolika hodin, kdo tam hraje a podobně. Asi zjistíte, když se tam podíváte třeba právě teď, že v kavárně Radia Relax je teďka aktuálně dovolená o tomhle víkendu, ale v klubu hrajeme po oba dva dny, to znamená pátek i sobotu, a navíc jako někde jsem tak jako zaslechl, abyste nepřišli o ty 80-ky, 90-ky, že zpočátku se tam nějaká takováhle muzika i hraje, takže klidně můžete přijít naprosto všichni, co se chcete bavit.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.

0: Dvě minuty po půl páté je tady čas na dvě pozvánky, jedna lepší než druhá. Pak pozor, jdeme na to. Travesty show a diskotéka v Otvovicích. Sobota 15. srpna od 20 hodin. To je dobré si zapamatovat ještě místo. Amfiteátr, koupaliště Otvovice. No a informace o vstupenkách je asi nejdůležitější. Ty zakoupíte na místě. Další, ta druhá pozvánka je na hrad Křivoklát. Tento víkend vás zve na dva koncerty. V pátek od 19.30 vystoupí na nádvoří hradu legendární kapela Kamelot se svým lídrem Romanem Horkým a v sobotu ve 20 hodin se můžete těšit na koncert zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. A to mě mrzí, že já tady nebudu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Středa s datem 12. srpna na Relaxu právě teď ve 4:45 Jakub Ondra on the many. My se dneska jednak díváme do světa, co, a ne teda kam bych vás pozval, ale spíš na co si tam dát pozor. To znamená takové to varování, abyste pak třeba neřekli, že jste to nemohli vědět a podobně, nemohli, ale jak se to říká, neznalost zákona neomluvá. Takže kdybyste čirou náhodou třeba vyrazili do Švýcarska, jakože tam se jezdí poslední dobou čím dál tím víc, i přesto, že tam je relativně draho, tak pozor, protože tam jsou opravdu hodně hákliví na drony. Jo, to znamená taková ta klasika, přijdu na nějaký místo, kde si myslím, že bych si tím dronem mohl zalítat, podívám se takhle okolo a podobně. Tak tam ne, tam si to velmi pečlivě hlídají. Letiště, heliporty, přírodní rezervace, některé vojenské objekty, to je celkem normální, ale oni mají takovou zvláštní kategorii, říká se tomu další chráněná místa. A velké varování a vztyčený prst, ne všechno, co vypadá jako volná krajina, je místo pro dron. Co si myslím, že je úplně, jako, jak bych to řekl, to je top na turistické pasti, to je Austrálie, taky se tam jezdí čím dál tím víc. Austrálie má velmi extrémně přísná biosecurity pravidla, takže problém tam třeba může být ovoce, kdybyste si chtěli přivést maso. Zajímavé je, že i semena, nebo vůbec jakýkoliv rostlinný materiál, některé potraviny a co je skoro k zasmání, i třeba špinavé boty od půdy. Oni na to dost dávají pozor a jako taková ta, já jsem to zapomněl přiznat, to není úplně ideální obhajoba. Okamžitě tam dávají pokuty, které nejsou vůbec malý.
1: Relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Do finále téhle hodiny jsme to lehce rozjeli, tohle jsou Black Eyed Peas a Pump It za 3 minutky, tady bude 17. hodina, v té další hodině se podíváme k nám na náš rádiový Facebook, a tam může vzniknout, ale nemusí, třeba ale může. Taková zajímavá diskuze ohledně jednoho dopravního, by se dalo říct, omezení, ale to bych ještě teďka nechal být, za chvilku taky počasí a já už se tady připravuju na relaxádu, ještě hoďku a jdeme na to.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vyšlo to úplně přesně, 17. hodina je tu právě teď.
1: Relax Radio.
0: Tak myslím si, že plavky ještě nějakou chvíli opravdu využijeme, protože zítra má být obloha slunečná a teploty se mohou dostat až ke 30 stupňům Celsia. Nabídka muziky mezi 17. a 18. Tuhletu kapelu si spoustu lidí plete s depešákama. Mám samozřejmě na mysli kapelu Depeche Mode, ale tohle je úplně něco jiného a je to celkem normální, že si je pletete, protože oni hrajou hodně podobný styl, i když ne ve všech skladbách. Jinak to jsou Kamufláž a zahrajeme si je už za chvilinku tady u nás na Relaxu.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

Každý fotbalový šampionát má svou hymnu, i ten ženský kategorie U20, co si budem povídat. I ty ženy potřebují mít nějakou muziku, která je požene dopředu. Tohle je oficiální sound, tady je oficiální skladba Blanka. Polská zpěvačka, mimochodem, abyste věděli, když ona moc jakoby nezní, že by byla polská, ale musím uznat, že její hity třeba solo a tak dále, jako fakt na mezinárodní scéně hodně zasahujou. Pojďme zpátky k tomu, co jsem sliboval, to znamená k našemu relaxáckému Facebooku. Tam se objevila příspěvek, který se týká kruhových objezdů. To je takové velmi diskutabilní téma. Někomu se to líbí, někomu ne. Pro někoho to je zrychlení, pro někoho ne. Ale můžou tam stát úplně jiné věci, na které jsem tak jako lehce upozornil. Možná, že už jste se s tím někdo setkal. Já jo. Čeku.

0: Slibovaný kamufláž i s pozvánkou na páteční, vlastně i sobotní klub Rádia Relax. Za chvilinku si dáme Pet Shop Boys, což je něco hodně podobného a rozhodně nebudou chybět ani mandraže.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale na

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak se pojďme podívat, jak nám to jezdí a nejezdí, protože těch kolon je tady relativně dost. Samozřejmě hned na začátek dodávám, že to jsou prostě aktuální, jak já tomu říkám, takový jako lehký kolonky, které třeba vznikly, protože se dojeli auta a podobně, říká se tomu Phantom Move efekt. Tak počítejte s tím, že třeba dejme tomu během 15-20 minut se můžou zase rozjet. Pojďme konkrétně na okruhu od 60. do 58. kilometru ve směru na D10 je taková kolona, která popojíždí. Mimochodem dost často to bývají v pravém jízdním pruhu kamiony. Tak bacha na to. Ve směru narození, to znamená na D7, to samé, akorát ta kolona těch kamionů je tam trošičku delší. Koukal jsem se na kamery, je to tam trošičku zaflákaný, trochu víc teda, no. Od 15. do 18. kilometru. Na okruhu ještě zůstaneme ve směru na D1, tak tam je to mega. Mega dlouhý, píše se až 5-kilometrová kolona. Fakt je ten, že já jsem se na to díval přes kamery a nikde jsem nic nedohledal. Každopádně dopravní odborníci tvrdí, že by to někde mezi 17. a 18. hodinu už mělo být v pořádku, třeba budete mít kliku. D8 ve směru na Drážďany, to znamená směr Německo, taky mezi 82. a 84. kilometrem očekávejte zdržení a to samé vás čeká i v opačném směru, to znamená od 57. do 59. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Tak hodně štěstí a pevné nervy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: koukal jsem do kalendáře, kromě toho, že jsem tam našel, že je středa, s datem 12. srpna, tak do toho našeho speciálního relaxáckého jsem taky nahlídnul a zjistil jsem, že dneska je světový den slonů. Já tyhle ty zvířata mám hrozně rád. To je jedno z mých přání, ačkoliv nemám rád horko, že bych se zajel podívat do Afriky a jel se podívat na živý slony a závidím těm, kteří už to viděli. Tak to je jedna z věcí a potom další výročí, který dneska můžu naprosto v klidu oslavit, protože mám na to určitě velké zásoby, je Národní den vinylových desek. Jako je to takový to vzpomínání na to starý, charakteristický praskání a tak dále. Určitě mi spousta z vás dá za pravdu, že to prostě mělo to svoji atmosféru. Navíc my jsme stále ještě vlastně jedni z největších výrobců vinylových desek na světě. Co si budeme povídat, všichni asi víte, o čem mluvím. Tak to je jedna část výročí, no a teď jdeme do toho kalendáře.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 12. srpna.
1: Tento den roku 1851 si nechal Isaac Singer patentovat šicí stroj. O 14 let později byla při operaci poprvé použita dezinfekce. Za dalších pár let, roku 1877, vynalezl Thomas Edison první zařízení, na které se dal nahrávat zvuk. 12. srpna 1949 se ve skotském Glasgow narodil kytarista a zpěvák Mark Knopfler ze skupiny Dire Straits. Roku 1922 se narodil československý komunistický politik Milouš Jakeš.
3: No tak řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, 1 000 000, 2 000 000 berou, Jandové a jiní. Každý rok.
1: V roce 1968 spatřil světlo světa Paul Tucker, to je ten bílý z dnes už neexistujících Lighthouse Family. O 10 let později byl v Praze uveden do provozu druhý úsek metra, trasa A. Tento den v roce 1982 filmový svět také přišel o amerického herce jménem Henry Fonda. Bylo mu 77 let. Roku 1969 se narodila zpěvačka a skladatelka Tanita Tikaram. Přišla na svět v Německu. 1881, to je rok, kdy 12. srpna vyhořelo Národní divadlo. Celonárodní sbírka tehdy vynesla přes 1 000 000 zlatých. Roku 1953 se Ann Davidson stala první ženou, která sama přeplula Atlantik. Ve stejný rok Sovětský svaz provedl první pokusný výbuch vodíkové bomby. Ročník 1954 je slavný kytarista Pat Metheny. O 5 let mladší je písničkářka Susan Vega. Roku 1975 se narodil bratr herce Bena Afflecka Casey. O 4 roky dříve přišel na svět budoucí tenisový šampion Pete Sampras. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
4: Relax. Relax Radio.

jméno, kde příjmení končí na Kelly, tak zbystřím, protože mi okamžitě jasný, že to je někdo z Kelly Family, a když je to někdo z Kelly Family, tak má muziku takzvaně v krvi. Tohle je Patrick Kelly a musím teda uznat, že tahle písnička The One není to jako vyloženě nějaká extra pecka, ale je to taková pohodovka, která se sem teď pár minut před 18. hodinou hodně hodí. Když už jsem zmínil tu 18. hodinu, tak za chvíli vypukne relaxáda. Koukal jsem se s vámi, kolikáté vydání, 1573, tak přesně tolikrát už jste poslouchali relaxádu, a dneska musím teda uznat, že na prvním místě jako je hodně velký překvápko. Minule tahle ta skladba nebyla ani v první trojce, takže pokud vás zajímá, jak to dopadlo dneska, tak pozorně poslouchejte dál, protože za chvíli jdeme na to.

0: Tak venku sice ještě svítí sluníčko, to je pravda, ale na hodinách už máme po 18. hodině a to právě teď, takže v podstatě můžu popřát hezký středeční večer.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Co se týče zítřejšího počasí, tak můžeme tak nějak čekat podobné tomu dnešnímu, to znamená sluníčko, teploty k max 30 stupňům. Pokud máte volno, můžete vyrazit k vodě, pokud máte třeba prázdniny a dovolenou dohromady, tak na nějaký ten větší výlet to určitě bude.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: Tohle to odpočítávání na začátku hitparády, tedy relaxády, je takový jako fakt hodně plný napětí a já se vždycky jako říkám do poslední chvíle, nějaký to překvapení mám, všechny novinky mám tady pořadí od desítky směrem nahoru, taky mám, takže jdeme na to, je to jasný, začít musíme rekapitulací z minula, abyste věděli, jak to tady vypadalo.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Nechci být příliš žoviální, ale tahle ta sympatianda se jmenuje Madonna. Skladba Danceteria je z jejího posledního alba, který vydala vlastně v červenci, před pár dnama de facto. A minule byla třetí na dvojce Žubel a Ocean House. Ale muzika mi přišla fakt jako naprosto pohodová. Bohužel jsme ji minulý týden měli naposledy, protože už tady byla 5 týdnů. A to, jak víte, pravidla jako říkají jasně, z kola ven nahrazuje novinka. A jdeme na jedničku. Jen spolu jsme byli minulé s Michaelem, to je takový hudební projekt, za kterým stojí Michael Foret. I on tady byl minulý týden vlastně po páté, tím pádem naposledy, takže je jasný, že dneska ho bohužel neuslyšíme. A neuslyšíme taky jednu ze 4 minulých novinek a to jsem byl docela překvapený, protože, jako jsem si říkal, ty brďo, takových koncertů, co má za sebou teďka, všechno narvaný.

0: Je teda pravda, že mě trošku odrazuje ten, jak to říct, ten název té skladby Obuj si mé boty, možná, že to na někoho působí úplně stejně. Každopádně Marek Ztracený se do dnešní desítky prostě nevešel. Ale je tam spoustu jiné muziky, který stojí za to, a jdeme hned od desítky směrem nahoru, protože na desítce je novinka z minule, zpěvačka, která se říká Jenny, ale v hudebním showbiznesu má takovou zajímavou přezdívku, a hned vám to i vysvětlím, Human Chanel, a jako získala si tuhletu přezdívku, protože cokoliv si oblíkla, fakt jako cokoliv, tak se během krátké doby, protože samozřejmě fanoušci a faninky, no spíš faninky, si to hodně všímali, tak to se během krátké doby vyprodalo. Je to takový jako spíš stroj na prodávání věcí a oblečení. Její příspěvky vlastně na sociálních sítích dokážou během několika minut ovlivnit prodejem hodních značek po celém světě, takže co? Takže se samozřejmě každý snaží získat si pro sebe. Tak to je desáté místo. Krom toho, že to je modní ikona, tak taky zpěvačka Jenny. A na desítce máme Mimi Web, což je další sympatianda. Tý, když bylo tak okolo 15, ona se do té muziky dostala docela relativně brzo, tak jako dala tomu svoje, protože dojížděla pravidelně několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, a když už teda člověk tomu dá tolik, tak z toho samozřejmě musí časem něco jakoby vylézt. Její první hit se rozšířil na TikToku, sociální sítě prostě vedou, co si budem povídat, dřív než ho začala hrát většina rádií. Dneska už je to celkem běžná cesta k úspěchu, ale v době, kdy to začínalo, to znamená, kdy ona s ním vyjela, tak to byla spíš výjimka. Tak jdeme na to. Desítka Jenny a devítka Mimi Web a Ends and Y.
1: Relaxádio. Relax Radio. 10. místo.

0: Pep, což je přezdívka v podstatě pro zpěvačku, která, já jsem s ní viděl pár rozhovorů, je fakt jako hodně sympatická, furt je vysmátá, hrozně vychechtaná a má hodně zajímavý hlas, takhle přimluvení. Při zpěvu taky, ale přimluvení to je ještě jako takový znatelnější. Každopádně my jdeme dál, protože před námi je vlastně první novinka v dnešní relaxádě, budou celkem 4. Ta novinka tady vždycky třeba nahradí něco, co vypadlo, nebo někoho, kdo vypadl v tom minulém kole, protože je takový pravidlo, že po 5 kolech, pokud písnička už prostě pak už nejde dál, nahrazuje ji novinka, vy máte z čeho opět vybírat. Takže jdeme na to. Patrik Malý a Sebastian, já jsem to hodně dlouho natahoval, než jsem řekl, že vlastně se jedná o českou novinku. Tohle to není jejich první duet společný, tak uvidíme, jak si skladba, která se jmenuje prostě jednoduše 2005, psáno jako letopočet, jak si povede. A hned potom si dáme Victorii Monet, co si budeme povídat, tahle ta dáma, když získala Grammy jako interpretka, to znamená jako zpěvačka, tak si na to musela hodně dlouho počkat, celých 10 let, což v podstatě z ní dělá příklad toho, že trpělivost se vyplácí. Ona dělala muziku pro všechny ostatní, no a potom jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, možná i víckrát si udělala muziku pro sebe, zapěla jí a Grammy z toho prostě bylo. Takhle to začíná.
1: Novinka relaxády.

0: Sedávej zpěvačko v koutě, budeš-li nadaná a trpělivá, najdou tě. To je přesně příklad Viktorie Monet, kterou jsme si tady před chvilinkou pouštěli jako vlastně osmé místo. Je to tak? Minulé novinka. Dneska osmé místo, takže se vyplatilo. Dlouho psala pro ostatní, jen se dostala Grammy, tak už se to začalo valit. Každopádně jdeme dál, protože před námi je, jestli se dobře díváme, druhá novinka. Tam je Gracie Abrams, což je zpěvačka, která je velmi talentovaná. Nedávno vydala třetí studiové album Daughter from Hell. To je něco pro rodiče. A je to taková emotivní zpověď zpěvačky, která jako každý mladý člověk kolem dvacítky v dnešní době bojuje s nejistotou, osobním růstem a takovým tím turbulentním životem. Jednou si nahoře, jednou dole. Takže to je druhá novinka a hned potom to trošku rozjedem, protože je tady Lukas a Steve. Známá to dvojice, oba dva skvělí DJové a zajímavostí je, že oni normálně pracovali a co se týče hudby, tak to byl jenom jejich koníček po večerech. A ještě taková specialitka, oni na svých vystoupeních docela dost často improvizujou, to znamená nemají žádný stálej playlist a hodně reagují na publikum. A to se mi líbí.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Lukas a Steve, dva producenti, dva DJové, na jejich pařbu bych určitě šel, hrajou na hodně takových těch větších letních festivalech a musím uznat, že to umějí a že to určitě taky umějí pořádně rozjet. Jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo, tentokrát bez novinek. Na 6. je chlápek, který má můj obdiv, protože jednak dělá svoji muziku, jednak k tomu má i vymakaný vizuální vystoupení, to znamená taková ta vizuální stránka těch vystoupení. Zvolil zajímavé jméno, protože on se píše, a teď to řeknu po písmenech, Adon X a S, ale samozřejmě čte se jako Adonis. Má to schválně takový ten modernější zápis, ono to přece jenom poutá. To je takový to, když dáte třeba do jména číslovku a podobně. Každopádně dneska 6. místo, je to vlastně nejvýše položená novinka, minule byl novinkovej, dneska na 6. místě, Cherry on your cake, tak jsem na to docela zvědavej. Já si prostě myslím, že ten se tam dostane do té první trojky strašně brzo. A hned potom na 5. Taky zajímavý sdružení, Criss Cross Amsterdam a spolu s nimi Luisa Sonza. Ten Criss Cross Amsterdam, to jsou dva bráchové a spolu s nimi ještě jejich dlouholetý kamarád. Možná si vzpomenete někdo na Criss Cross v 90. letech, to byli takový ty blázni, co nosili všechno na ruby a byla to docela velká móda v té době. A Luisa Sonza, ta je zvláštní tím, že ona vlastně natáčí hudební videa doma a dodneska patří mezi nejstreamovanější brazilský zpěvačky. Nevím teda, já jsem se na žádný její video nedíval, ale jestli je to dobře, a to se mrknu, jestli je do toho dobře rostlá Brazilka, tak jako to se nedivím, že je nejstreamovanější, že jo? Co si budem povídat? Tak jdeme na to. Adonis a Criss Cross Amsterdam.
1: Relaxádio. Relaxádio. 6. místo.

0: Co si budeme povídat k dnešnímu, to znamená slunečnému počasí a vůbec k tomu létu, se tahle muzika určitě hodí. Chris Ross, Amsterdam a Luisa Sonza, a minulé sedmý, dneska pátý, to znamená jdou směrem vzhůru. Jak jsou tady dlouho? 3 týdny? No tak to si myslím, že na tu trojku ještě určitě mají. Uvidíme, závisí na vás, jak budete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o tom, co se objeví v té příští relaxádě. Ale to zase až za týden, to znamená příští středu od 18 hodin. Tak, jdeme dál. Před námi je další novinka v pořadí třetí. To je taková jako novinka plná tajemství, by se dalo říct, protože když bych vám řekl Lukáš Holoubek, tak vám to asi nic neřekne. Když vám ale řeknu, je tu Lukas, nová tvář české hudební scény, no tak budete aspoň trošičku zvědaví. Je to takový, nechci říct klučina, to by znělo blbě, ale je to prostě nová tvář české hudební scény, u toho bych asi zůstal, je pod dost velkým vydavatelstvím, který by si jen tak někoho nevzalo, takže předpokládám, že asi něco musí umět. Má už za sebou jeden single, který jako docela bodoval, teď přišel s trošku energičtější skladbou, která se jmenuje Dirtbag. Tak dáme se do toho, budeme mu držet pěsti, protože český muziky v uvozovkách zpívanou anglicky, tak jako těch tady není nikdy dost, třeba se dostane do té základní desítky a půjde směrem nahoru. No a pak hned, to je ten střed s tou starou generací, by se dalo říct, jsou tady pánové, kteří jsou spolu více než 50 let, jsou 4, jsou to legendy, jsou z Irska, jmenují se U2 a jejich skladba, která se jmenuje Street of Dreams, prostě dneska na 4. místě, je to tak?
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

Tolik YouTube, Street of Dreams, když se podívám do pořadí, do toho dnešního, tak je to čtvrté místo, bramborová medaile, tomu se mi kluci hrozně naštvaný, doufám, že jim to nikdo neřekne. Každopádně proslýchá se, a já jsem to na pár hudebních serverech i čet, že tohle je vlastně taková jakoby předzvěst nového alba, ale oficiálně to ještě nikde nepotvrdili, že by snad na podzim mělo něco nového vylíst. Uvidíme, Street of Dreams čtvrtý týden, tak doufejme, že do toho příštího týdne se ještě na ten stupeň vítězů pánové podívají. Teď ale jdeme dál, protože před námi je čtvrtá novinka, zpěvačka, která je z Polska, tedy od našich sousedů, má za sebou relativně dost hitovek a člověk by z těch písniček ani neřekl, jakože to je polská zpěvačka, čekali byste tam nějaký to šišlání a tohle to jde pak. A Blanka naspívala spoustu skladeb, které jako se chytaly, nejznámější třeba si možná vzpomenete Solo, to jsme i nedávno měli, nebo nedávno, prostě je to už pár týdnů, ale měli jsme ho v hitparádě a vedla si docela dobře. Tentokrát se vrhla do fotbalové melodie a protože tomu já moc nerozumím, tak to prostě a jednoduše jenom pustím. Tak v zápětí za tím bychom měli mít zajímavou dvojici, Justy a spolu s ní zpěvačka Sam Harper. Mimochodem Justy je sice DJka a producentka, která pochází z Litvy, dlouhodobě ale žije v Dánsku. No a když se dali tyhle ty dvě dohromady, vznikla z toho skvělá muzika. Za chvilku si to pustíme.

0: aktuálně třetí místo Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, přesně tak, jak jste ho seřadili na www.radio-relax.cz a tam budete hlasovat i na ten týden příští, protože tato hitparáda je jenom podle vašich hlasů, nic jiného zatím nehledejte. Líbí, nelíbí, dám hlas, nedám hlas a uvidím se příští týden, jestli se ten můj favorit či favoritka dostane do těch předních míst. Každopádně to už jsme na stupních vítězů a jdeme na dvojku a na to jsem se docela dost těšil, protože tam je moje oblíbenkyně, jako nerad to říkám, ne, že bych ji chtěl ještě posunout nahoru, nevím, má před sebou poslední týden nebo dva, ještě uvidíme, ale je to Madonna, to já mám prostě rád. Jako, i když říká se o ní, že ta její muzika je pořád stejná, ale já tvrdím, že to není pravda, že ona vždycky s něčím experimentuje a ještě k tomu má jako vždycky úžasnou show a tu koncertní vůbec. Jinak nedávno vydala nový album, to je jasný. Na ten věk, který jako má, tak je ten zvuk je úžasný. Pravda je taková, že ten zpěv je trošičku jako furt stejný, ale mně se prostě líbí. Takže Madonna Danceteria, navíc je to taková jako podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svou hvězdnou kariéru, která trvá v podstatě do dneška. Tak držím pěst, má před sebou ještě, no říkám, jeden nebo dva týdny, minule z třetího místa na dnešní druhé, budeme držet pěsti. Jdem na to, druhé místo, Madonna, Danceteria.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé

0: zákulisní informace a drbíky říkají, že Madonna prý přišla kdysi dávno do New Yorku s 35 dolary v kapse. Dneska asi měla nějaký dobrý sporožíro, protože jich má drobátko víc a myslím si, že nějaký existenční důvody jako vůbec asi jako nějak nejítne to. Nemám to správný slovo, ale prostě a jednoduše už je to nezajímá. Jdeme dál, protože Dance Teria to bylo druhé místo. Z třetího na druhé. Držím jí pěsti, aby vylezla aspoň na tu jedničku. Já si myslím, že si to zaslouží. Ne, že by jí něco přidali, to ne. Ale tak jako končit na prvním místě je vždycky lepší, že jo? Na prvním místě dneska je, a to se dozvíte za chvilinku, protože před námi je ze všeho nejdřív rekapitulace, abyste věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Tam si rozkliknete nahoře v té horní liště relaxádu. No, je to na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Když se do toho dva chlapy opřou, tak je z toho dobrá muzika. Patrik Malý a Sebastian. Já jim teda hodně držím pěsti, protože ty by se do té desítky měli dostat. Písnička, která se jmenuje 2005, vzpomínání na minulost a první novinka dnešního vydání na dvojce Gracie Abrams. Za mě je to taková spíš uspávačka hadů, no na druhou stranu tato muzika v současné době frčí, takže uvidíme, bude to těžký boj. Třetí novinka, Lukas a Dirtbag, sice anglický název, ale český text.

0: Údajně další naděje české pop music, by se dalo říct, tak uvidíme, kam až to dotáhne. Dneska to je třetí novinka. Na čtvrtém je Blanka, která má takovou jako fotbalovou. Mimochodem, Blanka je z Polska, takže jako bychom jí mohli dát ze zvědavosti, jak to dopadne, nějaký ten hlásek a posunout jí směrem nahoru, to znamená do té desítky. Teď jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Další taková rádoby pohodová, pro mě zase uspávačka, hadu Jenny, Less Than a Lover, mimochodem ona si na ten úspěch čekala hodně dlouho, takže jo, z novinek bych jí určitě popostrčil trochu vejš, když už se sem dostala, tak ať ukáže, co umí holka, na devíce Mimi Web, Ensemble.

8. místo, minule novinková Victoria Moneta, Reach Out. Na 7. místě jsem čekal jako větší posun, protože to bylo pouze z osmičky, dva pánové, kteří jsou tady druhý týden, takže ještě mají nějaký čas. Lukas a Steve, a jestli pojedete na nějakou letní akci, tak si na mě vzpomeňte. Muzika Akorát.

Když už spolu někdo vydrží přes 50 let, tak si zaslouží, aby v té hitparádě, to znamená v té naší relaxádě, se dostal výš než na 4. místo, kde jsou dneska U2, Street of Dreams.

Navíc mě přijde, že s touhle skladbou se tak jako s oblivou, já to říkám, vrací zpátky ke kořenům, jako je tam ten jejich charakteristický zvuk. Mně se prostě YouTube líbí a s tím se nadělám. No, držím mi pěsti. Na trojce, Justy a Sam Harper, Just a Little.

Další skoro taneční věc, aby jsme tady dneska večer neusnuli. Dostaneme se na dvojku, tam je Madonna. Už toho před sebou moc nemá, teda teď nemyslím životně, ale co se týče účasti v relaxádě, Dancetaria, dneska druhá.

0: A pojďme na první místo, protože tam je to pro mě jako fakt hodně překvapivý. Myslím si, že to bude překvapivý i pro vás. Pozor, dvojka, Slávek Fám a Poli Garant. Co si budem povídat, tyhle ty dva by nikdo asi nedával k sobě. Každopádně Poli Garant je taková jako osůbka, která je hodně známá. Nedávno snad měl vyprodaný i Karlín, Foro Karlín. Taky udělal takovou platformu pro talentované umělce. A to nejenom jakoby z audiovizuálního světa. Chce tam dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. No, každopádně dobrý počin, možná, že Slávek Fam je takový jako první výsledek z toho. A musím teda uznat, ještě už ho poslouchám 4 týdny v relaxádě a klobouk dolů. Myslím si, že hlasově výborný, hudebně výborný, takže to první místo dneska, a to si chci být jistý, si určitě zaslouží. Navíc je tady dneska poslední týden, tak si ho užijte spolu se mnou.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Je to 19. hodina a tím jsem si opravdu hodně jistý.
0: Relax Radio.
1: Další věc, ve které mám téměř 100% jistotu, je zítřejší předpověď počasí. Bude hezky a teploty okolo 30, takže koupačka, prostě léto. No a muzika a do té další hoďky, to znamená mezi 19. a 20. Krištof a Nesmím zapomenout.
2: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou, jaké je dýka...
1: Já samozřejmě nesmím zapomenout vám popřát hezký středeční večer. Běžte se projít, venku je fakt nádherně. Těším se zítra dopoledne.
0: Relax Radio.
3: Aleš Schwarz.
0: Aleš Schwarz. Relax.
3: Relax Radio.

0: principle. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Kleho a kapely Speedy Bam. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax.
0: Relax Rádio.

0: Express Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co jsme jim uvěřili stát. Chcem zase stát.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 13. srpna.
0: Dnes je Mezinárodní den leváku. 13. srpna 1899 se v Londýně narodil Alfred Hitchcock, britský filmový scénárista a režisér. Bez něho by nebylo například legendární Psycho. V roce 1926 přišel na svět kubánský vůdce Fidel Castro. Ročník 1946 je český zpěvák, skladatel

Narozeniny má dnes také fotbalista, bývalý anglický reprezentant Alan Shearer. Ten vždy od roku 1970 v dnešní sestavě je nejmladší zpěvačka Leanne Rimes. Ta spatřila světlo světa v roce 1982.

0: Ježky, který rozdělil podané do 11 tříd podle majetku. Zároveň bylo rozhodnuto, že se v zimě bude makat 8 hodin a v létě 12, včetně přestávky. Roku 1965 vydali Beatles single Hell. 13.8.1907 se ulicemi New Yorku projel první známý žlutý taxík. Tento den roku 1961 začala stavba berlínské zdi. O 10 let později vydali Paul a Linda McCartney single Backseat of My Car. Roku 1991 zemřel Jack Ryan, jeden z těch, kteří dali světu panenku Barbie. O 14 let později, 13. srpna, byly v Aténách zahájeny 28. olympijské hry. The country that gave birth to athleticism welcomes you and wishes you great success. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.